0: יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.
1: The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
2: Když Ježíš svým učedníkům umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 9. části série vyučování 23. žalmu.

0: Žalm Davidu, žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty. Tvoje bedla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl přes zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do denně dalších časů. Prosím, aby jsme se sklonili v modlitbě. Pane Ježíši Kriste, moc si děkujeme za tento dnešní den, děkujeme za to, že můžeme být u tvého božího slova i prostřednictvím internetu. Děkujeme ti za to, že máme tu možnost vysílat. Děkujeme ti za našeho služebníka, za bratra kazatele, tak prosíme, požehnej mu výklad božího slova, zmocni ho tvým svatým duchem, aby bylo mocné, jasné, srozumitelné do našich životů. A my ti děkujeme. Děkujeme ti za to, že seš náš dobrý pastýř, seš náš Hospodin, tak prosíme, posiluj, potěšuj i ty, kteří jsou v nemocech, kteří jsou strápení, zkroušení, a tak dávej sílu i našim politikům, dávej sílu našim záchranářům, našim zdravotníkům při té vší práce, a tak prosím za to, aby jsme se nebáli, aby jsme mohli mluvit, aby jsme byli otevření, a tak za všechno ti děkujeme a na tebe očekáváme. Amen.
1: Děkujeme Pánu Bohu za jeho slovo i za požehnání, které jsme si vyprosili a které já věřím, že Pán udělí každému z nás. Stejná věta jako minule nás bude doprovázet i dnes, ale jiné poselství, věřím, opět plné Božího pokladu, které v tomto žalmu zůstalo zachováno. Ona věta zní, naživu mne udržuje, neboli duší mou občerstvuje. K této větě jsme se dostali v tomto žalmu a důvod toho, proč se u ní opět pozastavuji, jste, věřím, jistě poznali. Učinil jsem tak totiž i před časem, ve chvíli, kdy jsem v kralické Bibli narazil na jiný překlad. Neříkám, že to je vždy nutné, ale ve chvíli, kdy zjistím, že to nutné je, tak to rád udělám. Například v druhém verši jsme četli v kralickém překladu na pastvách zelených pase mne, kdežto ekumenický překlad říká dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. A bylo by bývalo škoda, kdybychom se nepodívali na oba dva pohledy, které byly, věřím, velmi krásné. Podobně tak v tomto případě, na který narážíme nyní. Minulý pátek jsme se zamýšleli nad výrokem ekumenického překladu naživu mne udržuje. Kdežto pokud jste byli pozorní, vy, kdo máte kralickou Bibli, tak tam stojí psáno duši mou občerstvuje. A víte, hlavně my, kdo jsme u kralické Bible vyrostli, tak věřím, že se nám zapsal velmi hluboko do našich srdcí. Právě tento výrok. Duši mou, můj pastýř občerstvuje. Víte, je to velmi krásný a výstižný obraz toho našeho dobrého pastýře, který bdí nad našimi životy ve dne i v noci. A jak jste si jistě všimli, žalmista David tohoto pastýře právě v tomto směru chválí a oslavuje. A to za všechno to dobré, co mu tento vztah s živým Bohem přináší. Chválí ho za to úžasné občerstvení, které jeho duše smí přijímat, a také na jehož základě jakoby opět pookřála. Kdo z nás by to neznal? Dnes se ale před nás staví v tomto směru hodně důležitá otázka. A sice, pokud je ovce v tak dobré péči toho dobrého pastýře, jak tady David píše, Pak věřím, napadlo každého z nás alespoň jednou v životě se ptát, k čemu ještě potřebuje nějaké občerstvení. Zkuste to spolu se mnou si představit, když už jsme v té náruči dobrého pastýře. K čemu potřebujeme občerstvení? Což pak může být duše v péči dobrého pastýře někdy skleslá? Co pak může být natolik zoufalá, aby potřebovala nějaké občerstvení? Víte, stává se i v této době, že někteří křesťané jsou zmatení z toho, když na ně přichází různé zkoušky a trápení, a já věřím, patří mezi ně a možná i někteří z vás. Říkáme si, když už jsme jednou součástí Kristova stáda, když už patříme do té náruče Ježíše Krista, když už jsme jednou tou Hospodinovou ovečkou, vykoupení jeho svatou a drahou krvi, k čemu potřebujeme ještě nějaké občerstvení? Což pak i v takové chvíli v Boží náručí můžou přicházet zkoušky a bolest? A víte, není to žádná nová otázka, která překvapuje křesťany. Pro prvotní církev to bylo též velkým oříškem. Mnozí si mysleli, že když jednou přijmou Pána Ježíše Krista do svého srdce, že prostě všechno ostatní půjde stranou, že žádné zkoušky nebudou přicházet na jejich životy. Mysleli si křesťané, že když už jednou jsou součástí Kristova stáda, když už jsou těmi jednotlivými ovečkami, které Kristus zná jménem, že už nepřijdou žádné zkoušky a trápení. A tak apoštol Petr ve své epištole se chopí pera a píše právě těmto křesťanům v touze je uvést do pravdy Božího slova a do pravdy Božích plánů s námi křesťany. V 1. Petra 4. kapitole 12. verši věřícím píše: Moji milovaní, nebuďte zmatení. Vyhni zkoušky, která na vás přišla, a cituji, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Slyšíte to? Moji milí, nebuďte zmatení, když přichází výheň zkoušky na vaše životy, jako kdyby přišlo něco, s čím jste nepočítali. Proč? Protože říká apoštol Petr, to je realita křesťanova života. A víte, toto se musíme učit i dnes, i v této době, kterou prožíváme. A mimo jiné právě od Davida. Podívejte, David sám, i když žil pod péčí a ochranou toho dobrého pastýře, byl nejednou velmi zdrcený, velmi smutný, velmi sevřený, prožil nejeden pád, prožil nejednou porážku. Trávil spoustu času na útěku, dokonce i před těmi svými nejbližšími. David věděl moc, jak chutná beznaděj, jak chutná nemoc, jak chutná trápení a jak chutná malomyslnost v životě věřícího člověka. Proto také v jeho žalmech, konkrétně v tom 42., nacházíme ono známé volání: Proč si tak smutná, má duše? Když jednou patříš Bohu, když jednou si v jeho náručí, proč se ve mně rmoutíš? A dodává: Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávat jej budu. On je hojné spasení tváře mé a Bůh můj. Proto to veliké požehnání 23. žalmu. Bratři a sestry, toto není žádná poezie, jak si svět častokrát myslí, ale je to prožitá skutečnost, v níž David ví, co to znamená, když říká: ten můj pastýř moji duši občerstvuje, přichází v pravý čas do mých starostí, do mých bolestí, přichází s občerstvením. Víte, já jsem si jist, že David, když tohle píše, tak má před sebou možná už pouze ve vzpomínkách ovečky, které se do podobné situace v životě dostaly. Ano, na pastvě a ve stádu, který pásl. Má před sebou stádo oveček, které se dostalo do těžkých zkoušek, do oné výhně, ve které byly ohroženy jejich životy. Má před sebou ovečky, které potřebovaly občerstvit i přesto, že už byly součástí jeho stáda. A víte, že jsou to hodně těžké zkoušky, kterými v tomto směru ovečky na pastvě prochází, nemusíme mluvit. Dovolte mi, abych vám na jednu takovou velmi nemilou situaci, do které se ovečka dostává na pastvě, která ji dostává skutečně do výhně zkoušek, abych vám o ní dnes vyprávěl v takové hlavní části této biblické. Je to stav, kdy se ovečka na pastvě překulí na hřbet. Víte, možná mnozí z vás, mých dnešních posluchačů, znáte pouze ovečky stojící na nohou. A to je čas, kdy, i kdyby ovečka se necítila úplně dobře, tak to jednoduše jakž tak zvládá ve stádu. Ale ve chvíli, kdy se ovečka překulí stojící na nohou, a to je čas, kdy, i kdyby ovečka se necítila úplně dobře, tak to jednoduše jakž tak zvládá ve stádu. Ale ve chvíli, kdy se ovečka překulí na hřbet,

a není tam pastýř, je ve velkém nebezpečí. Stává se to tak, že leží na hřbetě, všema čtyřma nohama vzhůru a sama nikdy nepovstane. A věřte mi, na takovou ovečku je velmi smutný pohled. Je to stav, jak jsem řekl, leží na hřbetě, mává nohama a marně se snaží postavit. Občas zabečí o pomoc, ale dál leží a zoufale mává nohama. A jestliže se někdo nenajde, kdo by z toho stavu pomohl, tak tam uhyne. Já si vzpomínám na den, kdy jsem toho byl svědkem poprvé. Pásl jsem jednoho dne krávy a pojednou jsem viděl kousek ode mne ovci ležet na zádech vzhůru nohama. Žádné stádo ovcí jsem nikde poblíž neviděl, pouze tuto osamocenou ovci. A tak první, co mě napadlo, bylo, že je nemocná a že právě umírá. Třepetala nohama a občas zabečela. Přišel jsem pomalu blíž, díval jsem se na ní, ale nevěděl jsem, co mám dělat. A chvíli jsem tam stál a myslel jsem si, že budu svědkem pouze toho, jak umře. Jenomže po chvíli jsem si všiml, že tato ovečka vynakládá snahu na to, aby se postavila. Hýbala hlavou a nohama v jakémsi marném pokusu se postavit. A tak jsem si řekl, zkusím jí v tom pomoci. Jenomže víte, ono to není žádná legrace, abyste těžkou starou ovci postavil na nohy. Těžká ovce na zádech nejde jen tak lehce překulit na nohy. A tak jsem ji obkročil, chytnul za vlnu a po chvíli se mi to podařilo. Překulit ji na bok a následně pomocí na nohy. A jaké bylo moje překvapení, když tato pro mě umírající ovce pojednou vyskočila, postavila se na nohy a utekla směrem, kam zřejmě odešlo stádo, do něhož patřila. Víte, bratře, sestry, proto je velmi důležité, aby pastýř každý večer počítal své stádo. A aby kontroloval a přepočítával, zda jsou všechny jeho ovečky na nohou. Zda nějaká nezůstala tam někde ležet. A dobrý pastýř, věřte mi, jakmile zjistí, že jedna či více ovcí schází, první myšlenka každého dobrého pastýře je, jestli pak neleží někde vzhůru nohama. A dobrý pastýř ví jedno jediné, že musí jít a postavit ji, nejdřív ale i nalézt. Víte, ovce ležící vzhůru nohama se totiž ocitá ve velkém nebezpečí. Sledují totiž její nepřátelé. Je to chvíle, kdy hledá nejenom pastýř, ale hledají i šelmy. Divocí psi, vlci a další, kteří též moc dobře vědí, že ovce ležící nohama vzhůru je pro ně snadnou kořistí. Taková ovce je totiž naprosto bezmocná a vystavená bez obrany samotné smrti. Vzpomínáte na Pána Ježíše Krista, bratři a sestry? V podobenství Lukášova evangelia o ztracené ovečce klade důraz na radost, která nastala ve chvíli, kdy ji našel. Podobně tak každý z nás, kdo jsme součástí toho Kristova stáda. Nejenom, že nám Pán Ježíš tím zachraňuje život, když nás postaví zpátky na nohy, ale víte, též nám občerstvuje naši duši. Vždyť kdo si umíme představit, co ovečka prožívá, když dlouhou dobu leží na zádech? Dehydratace a ten pocit pomalého umírání, dušení musí být hrozný. Proto ta vděčnost křesťana za občerstvení duše. Proto ta vaše a moje vděčnost nejednou za nové prokrvení našich duchovních končetin. Proto ta naše vděčnost za doplnění té duchovní tekutiny, kterou tolikrát potřebujeme. Proto ona vděčnost za postavení, opětovné postavení na nohy. Každá minuta i v takovém případě je velmi drahá. Proto je velmi nádherné, když Boží zásah přichází včas. A

Ty mi dáte za pravdu, že vždycky přichází včas. Pro nás křesťany by to měla být potěšitelná zpráva, hlavně v této době a dnes večer u Božího slova. Víte, jsou totiž i tací křesťané, kteří si myslí, že když se dostanou do úzkých, Bůh je nehledá. Ano, jsou i tací křesťany a možná patříme často k rámezi někdy, když přijdou těžké chvíle, kdy si myslíme, že ten dobrý pastýř o nás nestojí. Že mu je jedno, kde právě jsme a co právě prožíváme, kde právě ležíme a jak ležíme. A najednou to první, co se dere z našich úst, je možná i určité hubování. Ale víte, pravda je taková, že pastýř nás hledá. A když nás najde, co dělá jako první? Lukáš 15:5, když ji nalezne, vezme ji na ramena, pozor, z radosti, slyšíte to? Z radosti. A nese ji domů, nese ji do ovčince. Pán Ježíš tuto svoji boží hledající a soucitnou lásku manifestoval celým svým životem, když byl na této zemi. Jednal s každým hledajícím hříšníkem soucitně a milosrdně. Mnohokrát čteme v písmu, že byl hnut milosrdenstvím a vrátil se, zastavil se a pomohl. Víme z písma, že se ujímal těch, které našel v zuboženém stavu a nad těmi, kdo jeho lásku odmítali, dokonce neváhal plakat. Vzpomínáte nad Jeruzalémem, říkal: Jeruzaléme, Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl jako slepice kuřátka zhromáždí tvé děti pod svá křídla, jenomže vy jste nechtěli. Ano, z celého života Pána Ježíše Krista, z celého služby až do smrti na kříži, září jeho hluboký soucit se ztracenými lidmi, jimž rychle a radostně spěchal pomoci. Já si dovolím říci, že celý příběh Ježíšova života je příběhem dobrého pastýře, který pozvedá na smrt odané ovce, které leží z hůru nohama. Tam a on jde všude možně. Něha, láska, trpělivost, s jakou pozvedl Petra po jeho tragickém pádu, jsou toho krásným důkazem. Stejně tak něha, láska, trpělivost, kterou pozvedal tebe a mě mnohokrát. Možná i dnes je toho důkazem. Stejně tak, když sledujete, s jakou péčí pozvedávali autora tohoto žalmu Davida, je úžasné. Vzpomínáte na to jeho vyjádření z 56. žalmu? On tam ve 14. verši říká: nebo si vytrhl moji duši ze smrti a mé nohy od poklesnutí, tak, abych stále chodil před Bohem ve světle živých. Ano, Pane, moji duši si vytrhl ze smrti a moje nohy od poklesnutí. A tak, bratře a sestro, pojďme od dnešního dne brát všechno, co přijde právě v tomto duchu. Víte, většina z nás často v tom duchovním smyslu též ležíme bezmocně vzhůru nohama. Ačkoliv patříme Pánu Ježíši Kristu a toužíme, aby nás vedl, přesto často klopítáme, přesto často padáme, právě tehdy, když se cítíme nejbezpečněji. Velmi často se dostáváme do situace, když obzvlášť pocítíme vlastní bezmocnost. Jsme najednou zklamáni sami sebou. A někdy dokonce i zoufali. Často padáme právě tehdy, když si myslíme, že jsme duchovně na výši. Je to zvláštní. Ve chvíli, kdy se cítíme opravdu na výši, té chvíli cítíme, že přichází pád. Toto nebezpečí připomíná křesťanům do Korintu apoštol Pavel v 1. epištole v 10. kapitole ve 12. verši. A protože kdo se domnívá, že stojí, dej si pozor, abys nepadl. Může nám to někdy připadat divně nebo snad až zbytečně. Říkáme si, jak je to možné, když jsem na duchovní výši, že mi hrozí pád? Jak je možné, když se mi daří, když všechno je v pořádku? Jak je to možné? Proto mi dovolte, abych v této druhé části biblické hodiny se spolu s vámi podíval na některé věci a na některé důvody, jak je to možné. Podíváme se na to, kdy hrozilo a kdy hrozí ovečkám, že se ocitnou na zádech. A já prosím Pána, aby i mě, i nám, každému, jak dnes jsme u Božího slova, dopomohl k tomu, abychom i my v těchto důvodech viděli i to, co nás častokrát položí na záda. Normální to není, že?
A přece se to stává. Pojďme k několika takovým důvodům, které u ovce zapříčiní právě tento pád. To první, na co chci položit důraz, je určitý pohov. Nebo chcete-li touha ovečky se rozvalit a válet se. Ano, skutečně tam to u ovce vždycky začíná. Ovce si totiž hledá na zvlněném terénu častokrát pohodlné měkké duliky, aby se tam po dobré pastvě takzvaně uvelebil. Jenomže víte, právě tam se snadno překulí na hřbet a zůstane bezmocně ležet. Touze si dát pohov a končí to takto smutně. Drazí moji, pojďme přemýšlet teď nad námi ovečkami Ježíše Krista. Kolikrát se ocitneme na hřbetě právě tehdy, kdy se nás zmocní touha pohovění si. Nemluvím teď tady o odpočinku, nechci být špatně pochopen, to je jiná věc a David za to svého pastýře oslavoval. Vzpomínáte, říká mu, dává mi odpočívat, dopřává mi odpočívat dokonce na zelených pastvinách. Takže nemluvím tady o odpočinku křesťana, my ho potřebujeme a víte, že Pán Ježíš svým učedníkům častokrát říkával, pojďme si na chvíli odpočinout. Ale tady je řeč o hovění si v duchovním životě. Hovění si v křesťanském životě do té míry, že to má za následek právě ono překulení se do pozice, ze které nemůžeme povstat. Víte, jsou to chvíle, kdy se nám nechce nést kříž, který Pán dal na naše bedra. Jsou to chvíle, kdy obcházíme těžkosti, kdy si zkracujeme ty cestičky a kdy možná hledáme pouze jenom pohodlnou cestu za Pánem, která nevyžaduje vytrvalost a která nevyžaduje ukázněnost. Jsou to chvíle, kdy jsme k sobě až příliš hovívaví. Jsou to chvíle, kdy nejsme ochotní vzdát se pohodlného života a příjemného teplého místečka ve prospěch Boží vůle a Boží služby. A co následuje v takových chvílích, to z písma víme. V přísloví 24. kapitole, 33. žalmu, tam čteme toto slovo. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klin a poležíš si a tvoje chudoba přijde jako pobuda a tvoje nouze jako ozbrojenec. Ano, jenom trošku si poležíš, trochu se rozvalíš a přichází chudoba, přichází stav, kdy už se nemůžeš postavit na nohy. Jak je krásné, když v takové chvíli přichází náš dobrý pastýř, aby nás na nohy znovu postavil. A aby naši duši vyprahlou v tom stavu opět občerstvil. Tou další příčinou, kdy se ovečka ocitá na hřbetě, je vlna. Víte, hlavně její nadměrná váha, která s ovcí nejednou kymácí ze strany na stranu, hlavně jsou to ty větší ovce, tak když běží, tak vlna s nimi kymácí na jednu i druhou stranu a hlavně právě tato vlna se nejednou stává její velikou překážkou a nebezpečím. Když jej přes příliš, tak se totiž stává, že na ovci splsnatí, slepí se špínou a někdy i výkaly a ovci to při sebemenším přetížení doslova převrátí. Zhroutí se pod tíhou vlastní vlny. Pojďme i zde, bratři a sestry, přemýšlet nad chvíli nad tím, co je toto za obraz pro nás dnešní ovečky Kristova stáda. Já vám naznačím alespoň něco málo. Víte, vlna je obrazem všeho toho, co se nás přidržuje. Co i s námi kymácí každý den ze strany na stranu. Je to něco, co se, stejně jako vlna na ovečce, na nás den co den zvětšuje, co roste. A co se nám také stává určitou chvíli i zátěží. Zkuste si představit, že byste si přestali stříhat vlasy. Tedy vy, komu ještě rostou. Pojednou, kdybyste tak přestali, byste se cítili velmi nepohodlně, věřte mi. Stejně tak vlna na ovečce se stává velmi nepohodlnou, protože se zvětšuje a roste. A víte, vlna skutečně v písmu je obrazem toho starého a tělesného života. Je to nejednou výraz toho vnitřního postoje,
kdy lpím na svých nadějích, kdy lpím na svých přáních, kdy lpím na svých touhách a plánech. Vlna je obrazem té oblasti života, kde přicházím do styku s okolím. A jak víte, je to právě vlna, na kterou se to všechno u ovečky chytá a přidržuje. Častokrát jsem potkal ovečku, která byla plná bodláků a trní a všeho možného, co na sebe na vlnu nachytala. Ano, bratře a sestry, je tolik věcí, které se i na naši vlnu, na vlnu nás oveček, které se nás přidržují. Je tolik pozemských věcí, které se na naši vlnu zachytávají, lepí se a spoutávají nás. Častokrát jsem potkal ovečku, která byla chycená v trní a nemohla se vymanit, protože ji drželo za vlnu. Víte, drazí moji, jsou to všechny ty pozemské věci, které i nás drží. Můžou to být v některých případech peníze, v jiných případech světské myšlení, anebo hledání jiných věcí, než je Boží království. Ano, to všechno nás dokáže sužovat ve stádu Kristovy církve. To všechno nás dokáže svázat a to všechno nás dokáže táhnout k zemi při sebe menším naklonění. Víte, zajímavé a též příznačné, že kněží staré smlouvy při službě ve svatyni nesměli nosit nic vlněného. Možná právě proto, aby ta vlna nezachytila to všechno špinavé kolem. Naše já, naši sebelásku, naši pýchu, věřte, ani dnes Pán Bůh ve své svatyni nestrpí. Nic, co se na nás lepí, Bůh nestrpí. A tak chtějme každý tam, kde jsme dnes, přemýšlet nad tím, co se nám chytilo na vlnu ovečky, Kristovy ovečky. Nezapomeňte, chceme-li jít skutečně Boží cestou a ne stále padat a bezmocně ležet vzhůru nohama, my musíme Pánu Ježíši dovolit, aby i v této oblasti našeho života dost drasticky zasáhl. Víte, co v takové chvíli udělal pastýř, když viděl ovečku vzhůru nohama z důvodu množství vlny na jejím těle? Jistě tušíte. Při nejbližší vhodné příležitosti tu vlnu ostříhal. A také vlastně tu ovečku zachránil ze smrtelného nebezpečí. Měli jste vidět, jak se radovala a jak běžela v tom uvolnění. Jenomže, co si budeme povídat, stříhání samotné se jí nelíbilo. Stříhání ovcí pro ně není nic příjemného. Ovce se totiž velmi neradi stříhají. Rád jsem to pozoroval u pastýřů, oni k tomu využívali i čas, volný čas na pastvě. Ostatní ovce se pásly a pastýř vždycky tu jednu chytil, svázali nohy a stříhali. A věřte, ani jedna to nepodstupovala ráda. Pomineme-li to, že pro pastýře to je hodně těžká práce, někdy doslova boj s ovečkou, pro ovečku to je nepříjemné. Bývá ve stresu, někdy ve strachu, co se s ní děje. Ale pastýř to udělat musí. Protože po stříhání si odechnou oba dva. Ovci už nehrozí nebezpečí v tomto směru a pastýř je rád, že o ovci někde kvůli množství vlny nepřijde. A tak se ptejme my, křesťané, kolikrát musel a musí Pán Ježíš Kristus pro naše občerstvení duše též použít ty duchovně ostré nůžky. Kolikrát se nás musí dotknout tím ostrým prostředkem, kterým je jeho svaté slovo, ostré na obě strany. Je pravda, že to bývá též nejednou hodně bolestivé. Je pravda, že to bývá i pro mě a pro vás nejednou nepříjemné a možná stresující, když se nás meč Božího slova dotýká. Možná tam zůstane i nějaký ten šrám. Nějaká ta jizva. Odnušek. Víte, některá ovce sebou trhla a pastýři nechtěně i píchnul nebo říznul. Ale díky Pánu Ježíši Kristu za to, že to dělá v mém a vašem životě. Díky mu za to. Protože jenom tak vaše a moje duše najde uspokojení a najde obživení. Jinak bychom leželi vyprahli na plání tohoto světa. A nebo třeba i vyprahli v Kristově církvi. Díky Pánu ale, že on každou zvlášť si bere stranou
a občerstvuje její duši. Kéž by i tento večer byl pro nás takovýmto občerstvením. Třetí příčinou, kterou chci vyzvednout, je vypasenost ovce. Víte, příliš vypasené, tučné ovce, ty nebývají nejzdravější. A stává se, že právě oni leží velmi často na hřbetě a trpí. Nadváha je totiž něco, co z nich činí takové těžkopádné ovce, které tak snadno poté, co se převali, na hřbet nepovstanou. Vypasenost. Ovce jsou v takové chvíli neohrabané. A stačí málo, aby poté, co jste je postavili na nohy, se opět nešikovně překulili zpátky na záda. A víte, když si takováto dobře vypasená ovce lehne a přitom se chce potočit na bok nebo se protáhnout, těžiště jejího těla se posune a nakonec leží tak, že už nedosáhne nohama na zem. A v té chvíli dostává strach, začne kopat nohama, čím se vše ještě více zkomplikuje a nakonec už leží na hřbetě, bezmocně neschopná se postavit. V této poloze se začnou v jejím báchoru tvořit plyny a ty se hromadí do té míry, že začnou omezovat její krevní oběh, takže dochází k nedokrvnosti nohou. A je-li horko a slunečno, zajde takováto ovce během pár hodin. Za chladného počasí se říká, že může přečkat i několik dní. Nezahubí-li samozřejmě během noci nějaká šelma. Nemluvě teď o tom, že s březí ovečkou zachází i nenarozená jehňátka. Stejně tak má-li tato ovečka mladé, které sají, je to velká ztráta i pro ně, protože osiří. Velké to nebezpečí. Ale je tam pastýř. A víte, co v takové chvíli dělá, když si to všimne? On svoji ovečku, která tímto trpí, většinou podrobí odtučňovací dietě. Začne jí dávat méně zrní, začne jí dávat méně jiných dobrůtek. Protože každý pastýř chce mít zdravé stádo, chce mít odolné stádo, ne tučné a přitom mdlé a slabé. A tak si položme otázku v té duchovní oblasti. Bratře a sestro, jak vypadá v té duchovní rovině takzvaná vypasená ovečka Ježíše Krista? A vůbec je na tom něco špatného? Je na tom něco špatného, když ovečka Ježíše Krista je dobře vypasená? Když pěkně duchovně vypadá? Což pak dobrý pastýř nás nevodí na dobré paství právě z toho důvodu, abychom byli dobře duchovně živení? Neklademe důraz na to, že je potřeba, abychom byli duchovně živení a krmení? Neklademe důraz na to, abychom si četli Boží slovo, abychom se modlili, abychom žili tím dobrým duchovním životem? Tím hutným duchovním životem? Jistě ano. Ale přátelé moji, tady musíme vidět. Dnes večer se musíme naučit onomu rozdílu mezi dobře napaseným křesťanem a dobře vypaseným křesťanem. To je obrovský rozdíl. Napasený křesťan a vypasený křesťan. Víte, krásný důkaz máme ve zjevení v 3. kapitole. Pán Ježíš tam přes Jana laodicejskému zboru nechává napsat velmi zvláštní slova. V 17. verši cituji. Vždyť říkáš, jsem bohat. Mám všecko a nic už nepotřebuji. A přitom nevíš, že jsi ubohý, že jsi bědný, že jsi nůzný, že jsi slepý a že jsi nahý. A tak ti radím, aby jsi u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného. A tak zbohatl a také bílý šat, aby ses oblekl a nebylo vidět tvou nahotu. A také, aby jsi koupil mask potření očí, abys prohlédl, protože já káram a trestám ty, které milují. A tak se vzpamatuj a čiň pokání. Ano, odtučňovací kůra. Říkáš, jsem bohat. Mám všecko. Všemu rozumím, všemu vím. Na všechno mám odpověď. A přitom nevíš, říká pán. Nevíš, že ti schází toto a toto a toto a toto a toto. Víte, tohle je obraz sebejistého křesťana. Toto je obraz ve vlastních očích bohatého křesťana.
Toto je obraz křesťana, který se najednou honosí svými úspěchy, ať už v té tělesné oblasti, anebo hlavně v práci pro Pána, kdy ten duchovní já nemá už místo. Já toto a já ono a já zase toto a ono. A přitom nepozorujeme, že nejednou jsme v největším nebezpečí odpadnutí. Jsme v nejednom nebezpečí, kdy jsme vypaseni a přitom hladoví duchovně. Říkáš toto a ono, ale nevíš, nevidíš se z mého pohledu. Díky tomuto dobrému pastýři, který v takové chvíli přichází s odtučňovací kůrou. Přečtu to ještě jednou. Já kárám a trestám ty, které miluji. A tak se vzpamatuj a čiň pokání. Chci, aby si v tomto směru trochu schodil. Chci ti dát odtučňovací kůru. Protože chci tě mít duchovně zdravého. A tak, bratře a sestro, nezapomeň, že vnější úspěchy nemohou být měřitkem výše duchovního života. Stejně tak vysoká životní úroveň není důkazem pravé blaženosti v Bohu. O to více děkujeme Pánu za to, že přichází včas a že neotálí zasáhnout a uvést nás do zdravé, střízlivé duchovní polohy. Díky Pánu za to, že neváha nasadit duchovní dietu. Nebojme se i ten čas, který prožíváme v tuto chvíli, tak to pojmout. Možná jsme až příliš byli zvyklí na to, že jsme tady pospolu, že všechno máme a že nám nic neschází. Možná, že jsme i byli jako církev pyšní, že už vlastně ani nic nepotřebujeme. Možná opravdu jsme byli duchovně přejezeni, přepaseni. Ale nenapasení. Děkujeme Pánu Bohu za to, že přichází včas a neotáli zasáhnout a uvést do zdravé, střízlivé duchovní polohy tvůj a můj život. Kdy neváha nasadit duchovní dietu. A nebojme se uznat i dnes večer, že to možná potřebujeme. Že potřebujeme nejenom dobré krmení, ale že potřebujeme i duchovní dietu. On chce v tobě i ve mně mít zdravou ovečku. Ne duchovní malátnou, která se sotva pohybuje. Ano, může se vykázat tím a oným, ale pro Pána je neužitečná. A pokud se prostředky té diety nám zdají a budou zdát možná ještě příliš tvrdé, nezapomeňte, že cílem je přivést nás ke skutečnému obživení. David říká, on, ten dobrý pastýř, moji duši obživuje. Nezapomeňte, že jeho výchova má totiž jeden jediný cíl, chce posílit moji a vaši víru a taky důvěru v jeho vedení a sice, že co Bůh dělá, všechno je dobré. A jestli mi dáte za pravdu, že už toto poznání samo o sobě, připustím-li to ke svém srdci, samo o sobě už toto poznání naši duši velmi občerstvuje. Když poznáme svého pastýře takového, jaký je. Už toto přináší občerstvení. Natož to, když k Pánu Ježíši Kristu i dnes přijdeme v pokání a přineseme mu všechno to, co v nás stučnělo a co potřebuje Boží zásah. Přeju sobě i vám, bratře a sestry, aby toto slovo dnešního večera proniklo hluboko do našich srdcí. A aby bylo pro nás obrovským požehnáním na cestě víry. Amen. Ještě budeme chvíli stát před Pánem v modlitbách. Otče nebeský, moc děkujeme za to, že i dnes jsi byl na tomhle místě s námi. Moc děkujeme za to, že i dnes jsi se nám dal poznat takový, jaký jsi. Prosíme, odpust, pokud jsme tě takto nepoznávali. Odpust, pokud jsme na tebe v tomto směru zapomínali. My ti moc děkujeme za to, jak jsi úžasný, jak jsi veliký, jak jsi jediný. Děkujeme za všechno, co jsi pro nás dělal a děláš do téhle chvíle. Děkujeme za tu úžasnou péči o každou ovečku zvlášť. Děkujeme za to, že nejenom, že ji znáš podle jména, ale také, že ji hledáš, zda někde neleží.
A když ano, že prokrvuješ její duchovní končetiny. Pane, děkuji ti za to, kolikrát jsi to udělal v mém životě. Kolikrát jsi mě postavil na nohy, když už jsem se nemohl zvednout. Děkuji ti, Bože, za každého, koho jsi postavil na nohy. Věřím, že si v tuhle chvíli to všichni uvědomujeme, ať už jsme kdekoliv. Děkujeme ti za to. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že nás oprošťuješ od všeho toho, co se nás častokrát přichycuje. Ty víš, Pane, kolik i za naši tu vlnu se toho chytlo. Kolik nás to drželo a jak moc to bylo nebezpečné. Díky, že jsi nás našel v tom trni. Že jsi nás vysvobodil, že jsi nás vytrhl a postavil opět na skálu, kterou jsi ty sám. Děkujeme, Pane Ježíši, i za tuhle chvíli, kdy si to smíme uvědomovat. A tak tě prosíme, dělej s námi to, co uznáš za vhodné. Děkujeme za stav, kterým jako církev Kristova procházíme. Věříme, že ty s tím máš svůj plán. Že ty víš, proč to děláš. Ty víš, Pane, co z nás chceš otesat, co z nás chceš obrousit. A tak to učiň. My, Pane, chceme očekávat na tebe. Chceme ti za všechno děkovat, i když tomu nerozumíme. Chceme, Pane, spoléhat na to, že ty víš, co děláš. A i když, Pane, se častokrát cukáme a chceme ti utéct, děkujeme za to, že nás přidržíš a zbavíš nás všeho toho, co by nás chtělo uvést do nebezpečí. Odpusť nám, Pane, když jsme se povyšovali a když se možná povyšujeme na to a ono. Když, Pane, si myslíme, že všechno víme, všechno známe, prosíme tě, dej, ať Duch tvůj svatý i nadále pracuje v našich životech a ukáže nám, v čem jsme slepí a v čem jsme chudí. Očekáváme, Pane, i v tomto směru na tvé požehnání. Očekáváme na to, že ty se nás dotkneš svojí milující rukou. A i kdyby to měla být břitva, mělo by to být ostré. Věříme, že to je k našemu dobru, protože všechno, co činíš, je dobré. Nech je tvé jméno, Pane, i v tomto směru na věky požehnané. Amen.

Vyslechli jste si 9. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluj se však, nad kým se smiluji, a slituj se, nad kým se slituji. Hle, u mne je místo. Postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo.

0: této nepohodě kráčel právě horami Lesina. Hlavu měl skloněnou k hrudi, třeba že hledal úkryt před blížícím se deštěm. Příliš si tohoto zuření živlů kolem sebe nevšímal. Veliké krůpě i deště jí začaly padat na listí a předpovídali prudký liák. Lesina se ohlédl, kde by mohl být nějaký úkryt. Nešlo ani tak o něho, nebál se vody. Nejednou už do niti promokl. Ale měl nedělní šaty a ty bylo potřeba ochránit. A hele, tam nahoře před ním asi 20 kroků výš je skála. Snad se před ním ukryje. Přidal do kroku a už stojí před otvorem a hledí dovnitř na ten blesky ozařovaný nečekaný obrázek, jaký uvnitř uviděl. Na zemi, ruku otočenou kolem Dunajovy hlavy, opřen o chlupáče jako o podušku, sedí Pavlík. Před sebou na kamenné lavičce má jakousi knihu a čte. Lesina neměl chlapce rád, protože kdykoliv ho viděl, vždycky se mu srdce sevřelo. On měl kdysi taky syna a pro svůj hřích o něj přišel. A třeba, že si za tím milým chlapcem skoro oči vyplakal, už ho to nikdy nevzkřísilo ani nevrátilo. Teď se opřel o skálu a hledí na Pavlíka. Jsi takhle velký by byl můj Michal. Zakryl si oči tvrdou dlaní. Když ho to k dítěti táhlo, jak by musel jít i toho malého čtenáře obejmout. Křížem se zablesklo, zahřmilo a Dunaj se otřásl. Zdvihl hlavu, zastříhal dlouhýma ušima, ucítil svého pána a když ho uviděl, mávl širokým chvostem na pozdrav. Strýček Lesina! Zaradoval se Pavlík a oba vyskočili. Prosím vás, kde jste se tu vzal? Když zuří velká bouřka, bývá člověk rád s člověkem, i Pavlík zapomněl na svoji ostýchavost. Já jsem se přišel schovat před deštěm. Ale co vy dva tu děláte? Oslovil Lesina chlapce poprvé přívětivě. Však vám řeknu, strýčku, jen pojďte blíž. Tady nezmoknete, sedněte si sem, to je moje lavička a tady mám stůl. A co tu máš za knihu? Nový zákon? Kde jsi to vzal? Vždyť v boudě jste ho neměli. Lesina si prohlédl slova v knize hned na začátku a dlouho se na ně díval. A co si to četl? Hodně jsem toho přečetl až sem, kde je psáno, jak ho mučili, až umřel. Teď už jistě přijde o tom, jak vyšel z hrobu. Chci tu knihu, která se jmenuje Evangelium svatého Marka, přečíst ještě dnes. Až přejde ten mrak a budeme vidět, já ti to dočtu. Už toho nemáš mnoho, slíbil Lesina. Tak si sedli, Lesina do jednoho rohu, Pavlík do druhého, Dunaj se tiskl mezi ně, jako by bez nich nemohlo nic být. Pod nimi ležela sluneční krajina, nad ní se křižovaly blesky. Od západu svítilo slunce. Na východě stála černá mračna a stoupala krásná sedmibarevná duha jako nebeská brána, dešť voněl a pomalu ustával. Na loukách ležely miliony diamantových kapek a Lesina četl o tom krásném velikonočním ránu, kdy tři svaté ženy našly místo Ježíšovy mrtvoli nebeského anděla, odvalený kámen, prázdný hrob a slyšeli krásnou zvěst, že on žije, ten ukřižovaný, a že přijde do Galileje. Četl, jak se vzkříšený Ježíš ukázal svým, té Marii, kterou poslal za učedníky, ale oni ji nevěřili. Potom těm dvěma, potom spolu 11 a kárali je, že nevěřili těm, kteří jim o něm mluvili. A pak jim rozkázal, aby šli do celého světa a kázali. A potom něco pro Pavlíka velmi krásného, že Ježíš byl vzatý na nebe a že se tam posadil na pravici Boží. Už to mám, ta pravá sluneční krajina je tam za tou bránou. A tohle to je jako mes, že, strýčku? Lesina sice neodpověděl, ale zdálo se mu, že chlapec má pravdu. Jemu nebylo Boží slovo cizí. Doma ve škole býval prvním žákem a byl první i při vyučování. Věděl, kam odešel Ježíš, ale nikdy o tom nepřemýšlel. Kristus mu byl tak cizí a lhostejný jako tisícům jiných evangelíků, kteří na něho celý život nemyslí, ačkoliv o něm všechno vědí. Je. kdybych jen tak mohl tu knihu co nejdřív přečíst. Ale když musím slovo za slovem, jde mi to pomalu. A bojím se něco přeskočit, protože nevím, na kterém místě je popsaná ta cesta za ním. No přeci řekl, já jsem cesta, pravda i život. No to jsem taky četl. Ale když nevím, co tím myslí. Myslí, že přijde a ukáže mi taky cestu, že mě vezme za ruku, abych trefil? Mohlo by to tak být, jak říkáš. Ale on je vysoko a daleko. A když jsme četli, že se posadil na pravici Boží, skoro polekaně hleděl chlapec chvíli na tu krásnou nebeskou bránu, byla opravdu velmi vysoko, tak daleko na nebi a on tady na zemi. No jak daleko musel být Ježíš? Strýčku, nevěřte. On není jenom tam, však já jsem taky četl, jak řekl svým učedníkům, jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Tam nahoře on bydlí, ale chodí za námi na zemi a je tady teď s námi taky.
1: S námi?
0: A kde pak ho máš?
1: Nemluvte tak, strýčku, pěkně vás prosím.
0: Nevím, jestli by se mu to líbilo, když se četl, že trestal ty, kteří mu nevěřili.
1: On to řekl a já mu věřím.
0: A proč, když Pecival v pohádce mohl říct mlha za mnou, mlha přede mnou, žádný už ho neviděl, tak proč by to nemohl říct on? Já mu věřím.
1: Nebem proletělo zahřmení jako slavné amen.
0: No, když chceš, budeme číst dál, aby ses dostal dřív na konec.
1: Strýčku, pěkně vás prosím.
0: Radoval se Pavlík.
1: Vy to tak dobře čtete a rychle a každému slovu rychle ji porozumím.
0: Minuli 2-3 hodiny a chlapec s mužem ani nevěděli, jak jim ten čas utekl. Když konečně Lesina zavřel knihu, dávno přestalo pršet. Voda stekla, tu a tam udělalo sluníčko chodníčky. Pavlík nevycházel z úžasu, ani nevěděl, co říct, takové pěkné nové věci tam byly v tom Evangelium Lukáše, jaké v těch prvních dvou knihách nebyly. O tom Janově i Ježíšově narození, o pastýřích, o andělích, jak zpívali, a jak ti pastýři šli za tím malým nemluvňátkem. Pavlík už radostí skoro plakal a skákal, jak to bylo pěkné. A jak ten 12-letý Ježíš šel do Jeruzaléma na pouť. Ani jsem si nemyslel, že byl někdy takový malý chlapec, jako třeba já, říkal synovi. Ale když to tam o něm stojí, tak to byl velmi poslušný a všichni ho měli rádi.
1: No, když se Pavlík všemu tak divil, sám Lesina jako by četl nikdy neslýchané věci a přitom se mu srdce malinko rozehřívalo.
0: Proč bys musel tu knihu nechávat tady, řekl, když odcházeli. Víš, co vezmeme i sebou. Každý den můžeme kousek přečíst, aby slyšel i dědeček. A v neděli si můžeš vzít tu knihu sem. A když ji přečteme, pak ji přinesu nazpět.

a stane se v posledních dnech, pravý Bůh. Sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.

jen hvězdy svítí noční krajinou. A v ten noční čas náhle ozve se hlas

Milé sestry, bratři, přátelé, posluchači Rádia Pokoj. Další středa se říká o další povzbuzení. To dnešní vychází z epištoly Římanům. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Římanům 10. kapitola 11. verš. Vypráví se o jednom muži, který po evangelizačním setkání řekl pastorovi: odmítám uvěřit v Ježíše Krista, protože mě finančně podvedl někdo, kdo se označoval za křesťana. Je to opravdu jediný důvod? Zeptal se evangelista. Ano, odpověděl muž. Pak navrhuji, abychom si to všechno zapsali. Pastor vytáhnul z kapsy sešit a napsal: důvod, proč nejsem křesťan, je ten, že mě někdo, kdo o sobě tvrdí, že křesťan je, finančně podvedl. Pak ze sešitu vytrhnul stránku, dal jí muži a řekl: až budeš stát před Božím soudem a on se tě zeptá, proč si odmítnul jeho syna, můžeš mu dát tento kus papíru. Pak se rozešli. Krátce poté, co pastor dorazil domů, někdo zazvonil u dveří. Stál tam muž se vzkazem v ruce. Přišel jsem vám vrátit ten papír, řekl. Myslím, že tato výmluva nebude před Bohem stačit. Následoval přesvědčivý rozhovor, netrvalo dlouho a muž se celým srdcem obrátil k Bohu. Jaké důvody nachází nejednou vzkříšený Kristus v našich životech? Co bývá napsáno na tom našem pomyslném lístku dnes? Také nás zklamali někdy ti, kteří nosí jméno křesťan, nebo naši věřící rodiče, nebo sousedi, nebo kolegové z práce, kteří se honosí svou zbožností a jejich život tomu v praxi neodpovídá, jistě mi dáte za pravdu, že nejen, že podobné důvody uvádí nevěřící kolem nás, ale i nejeden věřící se drží dál od církve a od služby v ní, protože drží onen pomyslný lístek zklamání ve své ruce s přáním ho předat na věčnosti do Božích rukou. Tudy ale cesta nevede. Dnes tě vzkříšený Kristus žádá: nezůstávej u tohoto zklamání, opři svou víru o mě, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Pán Ježíš nikdy nikoho nesklamal, proto nikdy před Boha nepokládej člověka. Alois Boháček.

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Tvé milosrdenství se projeví a potěší mne.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují zaprvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 10. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede, pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl, před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet, do nejdelších časů. Budeme se modlit. Pane, tak chvále ti patří za to, že tak jsme se tu mohli sejít. I za takových podmínek, pane, tak ti děkuju, že tu můžeme stát společně. A tak ti děkuju za to, že tak ty jsi mezi námi a prosím tě, aby si tak požehnal dnešní slovo, aby si tak otevíral naše srdce, aby jsme tak mohli naslouchat tvému slovu a požehnej celé toto shromáždění. Amen.

Boží milosti otevíráme opět 23. žalm, dnes po 10. A dostáváme se k té krásné větě, která tu zazněla. Stezkou spravedlnosti mne vede. Je to věta z 3. verše. Kralická Bible, pokud ji máte sebou, říká: vodí mne po stezkách spravedlnosti. Další věta, k níž se z Boží milosti, říkám, dostáváme, a jak jste si všimli jistě, skládá se ze 4 slov. Teska, neboli cesta, dále spravedlnost, vůdcovství a za čtvrté samotná ovečka, která říká: mne vede dobrý pastýř stezkou spravedlnosti. Na jedné straně velmi krásné a požehnané. Víte, už ta představa, že jste vedení Pánem Bohem v tomhle světě, ve svém životě, navíc po cestě spravedlnosti, kdy každý dychtíme po tom, aby všechno bylo spravedlivé, aby nikdo nás nezneužíval, aby k nám byli všichni férovi, jestliže si to všichni pečlivě hlídáme, jsme velmi neklidní a podráždění, když nám toto bezpečné teritorium někdo naruší. Takže na jedné straně jsme velmi vděční, věřím, když můžeme vyznat, že ten náš dobrý pastýř nás vede po té jeho cestě, po cestě spravedlnosti. I nevěřící lidé častokrát říkají: Boží mlýny melou, pomalu, ale jistě, a odvolávají se na něco, i když to nevěří, vnímejte, na něco, co tam někde je spravedlivé, i v tomto nespravedlivém světě. Mnozí věří, že je něco spravedlivého, co by mělo každého člověka vést k tomu, aby se i on choval spravedlivě. Takže na jedné straně, věřím, jsme rádi, když můžeme vyznat, že náš dobrý pastýř nás vede po cestě, po té stezce spravedlnosti. Jenomže trochu to zaskřípe v této větě, když se dostáváme k té samotné představě, že jsme vedení. Víte, to je něco, co i nám, křesťanům, Kristovým ovečkám, moc nevoní. Představa, že jste vedení. Samozřejmě, že toužíme po spravedlnosti, jenomže ono vedení, které vlastně vyžaduje následování toho dobrého pastýře, to nás nejednou ne úplně natkne. Ne, nemůžete si v tomto případě jednoduše jít, kam chcete. Když jste veden, tak si nemůžete jít, kam chcete. Pejsek, který je na vodítku, ten si nemůže jít, kam chce. Když je bez vodítka, tak to páníček někdy musí křičet, ale když je na vodítku, nemůže si jít, kam chce. Když žalmista říká, že nás Pán vede stezkou spravedlnosti, nutně se nám vybavuje na jednu stranu, jak jsem řekl, ta krása, radost, že nás Bůh má ve své moci. Na druhé straně ale stále je tam to, že jste veden. Jak jsem řekl, to se nám nevždy líbí. Nebo líbí se vám všechny stezky toho dobrého pastýře? Každý víte už, jak dlouho vás vede Bůh po své cestě. Dejte si tam ta léta, kolik patříte do Kristovy církve. Bratře, sestry, buďme upřímní, opravdu se nám líbí všechny stezky, po kterých nás Bůh do dnešního dne vedl? Nebudeme odpovídat nahlas, ale každý vůči našemu Bohu buďme upřímní. Líbí se nám vždycky stezky našeho pastýře? Těšíme se z toho, že můžeme jít za ním? Pozor, všude, kam nás on vede? A nebo toho máme někdy dost a reptáme, že zase tudy musí mít. On si jde ten a onen s krátkou, v životě se mu daří. Já zase musím mít cestou utrpení. Víte, že cesty za Pánem jsou někdy i cestami bolesti, slzy. Nás tam provází. Když to ti druzí, zdá se, že mají život lehčí, že nejsou tak nemocní jako my.
Kolikrát se zpřistihl stejně jako já, že se mi nelíbí ty cesty, kudy mě Bůh vede. A přitom říkám, já mám rád 23. žalm, to je tak krásný žalm, jenomže všimněte si, on říká, stezkou spravedlnosti mě vede můj pastýř. A tak se musíme ptát, líbí se nám to? Víte, David v tomhle požehnaném žalmu si tohle vedení váží. Nemůže si to vynachválit, cení si toho. On mohl použít úplně jiný výraz, však on skládal tento žalm. Jestli víte, když něco skládáte, tam můžete dát úplně jiný výraz, jinou větu. Ale on, věřím, po pečlivém zvážení volí právě tenhle výraz. Mohl stejnak vyzvednout úplně jinou přednost svého pastýře. Ale on vyzvedává právě tuto, můj pastýř mě vodí po stezkách spravedlnosti. Jinými slovy, je ke mně férovi. A tak v touze, abychom nepřišli o toto požehnání, my Kristovi ovečky v této době, tak sobě i vám poukáží na několik důvodů, které Kristovi ovečky o toto požehnání ochuzují. Pokud bych to měl vyjádřit jedním slovem, pak je to určitá návykovost, ke které jsou ovce náchylní. Víte, ovce skutečně jsou velmi návyková zvířata. Pokud je ponecháte sami sobě, aby si dělali, co sami uznají za vhodné a jako pastýř je nějak nesměrujete, nepřestanete se divit, jaké zvyky si osvojí. Většinou to jsou ale zvyky, které jim ubližují v životě. A nebýt dobrého pastýře s ovečkami by to dopadlo vůbec celým stádem velmi špatně. Proto si v téhle biblické poukážeme na několik takových oblastí, z kterých se návykovost u oveček skládá. A já prosím Pána, aby když už tedy nás nazývá svými ovečkami, aby nám i Duch Boží ukázal, do jaké míry je to v mém a vašem životě také takto nebezpečné, že si zvykneme na některé věci a i se zlobíme, když nám je někdo bere a přitom nemusí vždycky být požehnáním pro naše životy. Prosím, aby Pán prostřednictvím Ducha Svatého konfrontoval vás i mě tou svojí pravdou, protože Duch Boží je tady od toho, aby nás uváděl do veškeré Boží pravdy. Takže pojďme k prvnímu zlozvyku ovečky a to je, že chodí po stejných pěšinách. Víte, je to zvláštní a jistě jste si to taky někdy všimli při pohledu na stádo ovci. Oni totiž pěšinou, po které šli včera, oni po ní jdou dnes a půjdou po ní zítra a budou po ní chodit stále. Protože si vyšlapali. A budou po ní chodit tak dlouho, dokud nevyšlapou hlubokou brázdu a stále se tam do ní budou tlačit. Už jako malý kluk jsem se divil na pastvě tomu, kdo vyšlapal tak hluboké pěšiny uprostřed stráně, kdo tam mohl takhle jít do té míry, že se prohloubila země. A nebyla to pouze jedna pěšina. Někdy v pravidelném odstupu jedna pěšina za druhou lemovali stráně. Vnímejte tam, kde se měli pást. Na jednu stranu to bylo dobré, vypadalo to i moudře snad, že si ovečky poradili, vyšlapali si pěšinky. Ale víte, to, co na tom už nebylo moudré a už méně dobré, když to nebyly stezky, které jim vytyčil pastýř. Někdy se stávalo, že ovce si vyšlapali jenom své pěšinky a už nechtěli následovat pastýře. Pastýř šel jiným směrem a ovce, které do té doby šly za ním, přestali za ním jít a šli si znovu po těch svých. Zvykli si jít po těch svých cestičkách a velmi těžko je pastýř odvykal. A pak už nemohli jít před nimi, protože ho nenásledovali, ale museli za nimi. Jenomže víte, že dobrý pastýř své ovce vodí, nehoní. Ve chvíli, kdy se ale vyšlapali své pěšinky a nešli za ním, už museli za nimi, nikoliv před nimi. A tak zkusme být i my dnes upřímní vůči sobě jako Kristovi ovečky. A ptejme se, Pane, jak moc jsem podobný právě těmto ovcím. Musíme si uznat, že máme taky častokrát vyšlapané jako křesťané své pěšinky a málo kdy si necháme, aby nám Pán do toho mluvil, aby nás vedl. Byly časy, kdy jsme šli za ním, jenomže jak tak čas běží, jako křesťané si vyšlapeme své pěšinky a odmítáme jít za pastýřem. Pastýř volá, ovečky ale mají svoje cesty. Jestli si vzpomenete na slova Pána Ježíše, který řekl, já jsem ta cesta.
Pokud máš za někým jít, tak pojď za mnou. Jenomže následovat pána po jeho cestě se nám nikdy nelíbí. Protože jsou naše oblíbené cestičky osvědčené, vyšlapané, už někdy jsou tak hluboké, že v nich nejsme vidět, ale jsou to naše. A ďábel, víte, on to podporuje. Jen jdi, někdy říkáme už můj děda, můj táta a tak dále. Ale pastýř volá, pojď sem, pojď za mnou. Pojď, půjdeme tudy, půjdeme k tomuto úkolu, půjdeme k této službě. Jednou se ale nedočká, jen protože ta naše návykovost chodit po stejných pěšinách nám nedovolí vystoupit z tohoto stereotypu. Proto také jsme svědky, jak někteří křesťané se během duchovního života vůbec nikam neposunou. A apoštol Pavel říká, už jste měli jíst hutnější pokrm, stále jste u mlíčka. A někdy krátce po to, co lidé uvěří, si vyšla po nějakou pěšinku a nechtějí z ní sejít. Setkáte se s nimi i po letech a žádná změna na nich není patrná. Už měli vyrůst někam. Měli poznat Boží hlas, měli vědět, kudy pán je vede. Jenomže jak by mohla nastat změna, pokud zůstaneš na pěšince, kterou jsi ty vyšlapal a nenechal ses uvést pánem. Stává se to tehdy, když se nenecháme vést. Nemáme chuť zapřít sebe sama. Nechceme se vzdát práva na samostatné rozhodování. Je pravda, že leckdo by s námi v tomto nesouhlasil a možná i se s námi dnes večer přel, že tomu tak není. Mnozí i dnes prohlašují slavnostně, že je vede pán, že jsou ochotní nechat se jim vést, kamkoliv, kudykoliv, zpíváme i písně, v nichž vyjadřujeme ochotu nechat se vést, kážeme o tom zkazatelen, ale musíme se nesptát, jsme ochotní následovat pána, kamkoliv nás vede. Jakmile se v praxi má ukázat skutek, tak někdy ne a ne se ho dohledat. Ano, jakmile se v praxi má jednat o vedení Duchem svatých, po stezkách spravedlnosti je málo těch, kteří Krista, svého pastýře, takto odevzdaně následují. Při tom všem, jak jistě víte, je to zásadní otázka vypovídající o našem duchovním růstu. Tehdy rostu, když jdu za pánem tudy, kudy mě vede on. Ano, buď se ovce rozhodnou v praxi jít s Bohem, pod jeho vedením krok za krokem duchovně porostou, budou prospívat jeho ovčinci a stádu, anebo jeho vedení budou vzdorovat, dál a dál duchovně upadat. A tím je dalším zlozvyk oveček. A to je, že se častokrát pasou na stejném místě. Víte, velký to návyk a vlastně i zlozvyk každé ovečky, že se ráda pase na jednom místě. Někdy jste u ovci měli pocit, jako kdyby žádné jiné paství neexistovaly, než ta, na které se pase. Když už jsme ovečky neměli, já jsem někdy tak záviděl těm, kteří je pásli, protože krávy, které jsem pásl, ty běhaly a museli se za nima běžet a ovečky se pásly na jednom místě. Někdy se nehnuli z místa a vypásli louku do úplné země. Na jednu stranu tež dobrý zvyk, že? Nepohrdali trávou, ale oni si tak nevědomky zničili pastviny. Kdyby nad nimi nebděl pastýř, tak by tu trávu spásli úplně do země. Oni skutečně jsou schopni vyhrabat i travní kořeny a spást je. Takže po nich zbude na pastvině opravdu spoušť. A nepřemýšlí, co budou jí zítra. Říká se jí možná zbytečně živé sekačky. Proto jsme svědky v dnešním světě, pokud vás to někdy zajímalo a podívali jste se na to v různých dokumentárních filmech anebo jste si o tom něco přečetli, kdy si kvetoucí kraje s hojnými pastvinami pro chov ovci jsou dnes pustinou. Protože chovatele ovci se buď nevědomky anebo z hostejnosti správně o svá stáda nestarali a nechali je pást tak dlouho na jednom místě až do úplného zničení krajiny. Takové pustiny najdete i dnes ve Španělsku, v Řecku, na Novém Zelandě, ale také i na některých místech na západě Spojených států. Nadměrně velká stáda až do úplného zničení krajiny.
takové pustiny najdete i dnes ve Španělsku, v Řecku, na Novém Zelandě, ale také i na některých místech na západě Spojených států. Nadměrně velká stáda a nemoudré obhospodařování na

všude nějak přežije. To se říká. Ale je to docela mylný názor. Někdy opravdu pravý opak. Ovce jednoduše ve svém zlozvyku se připravovaly o budoucnost. Proto je pastýř najednou musel popohnat o kousek dál. Zavést je na další louku. Opravdu žádný jiný dobytek nepotřebuje tak starostlivou péči a doslova pevný řád ve vedení jako právě ovce. Musí být pastýřem vedena. Musí být posouvána na další trávu. A já věřím, že tohle jistě věděl i žalmista David, který psal tento žalm, byl pastýřem ovci a on si všímal toho, že ovce musí být vedena. Že musí být pod ustavičným dohledem pastýře. A také pastýřova moudrost v tom, kdy se rozhodnout ovci z té pastvy, kde právě je, a odvést ji nám, musela být na místě. Já cituji již několikrát zmíněného afrického pastýře, který v tomto směru říká: první farma, kterou jsem získal pro chov ovci, měla neobhospodařované a ovcemi dohola vypasené pastviny. Původní vlastník farmu pronajal, nájemce ji obsadil ovcemi a nechali tam žít bez péče a dohledu. Jak se jim zachtělo. Následky ale byly hrozné. Pole byla tak vyčerpána a louky tak spasený, že jen tu a tam rostla ubohá stébla trávy. Z úzkých ovčích chodničků byly hluboké příkopy. Svahy bez porostu nezadržitelně ničila eroze. Zdalo se nemožné farmu zachránit. No tak dovedou zničit krajinu ovce, ponechané sobě a svým zlozvykům. Tolik citát. A já dále v tomto směru chci podotknout, že tím, že se nejednou ovce nechali pást vždycky na stejném místě, přispělo k dvěma dalším nebezpečným věcem. Za prvé, to místo velmi znečistili. Že se už na něm nedalo pást. A za druhé, protože ji zamořili různými nemocemi a hmyzem. Během krátké doby může být celé stádo nakažené škrkavkami a různou prašivinou. A důsledkem takového hospodaření je nemocné stádo, zničená země a zrujnovaný pastýř. Proto čteme dnes to krásné slovo Davida: můj pastýř, ten mě vodí, ten mě vodí, ten mě nenechá jít, kudy se mi zamane. A navíc vodí mě po stezkách spravedlnosti. Myslí to se mnou dobře. Já bych nikdy nevěděl, kudy mám jít, ale on to ví. Protože ví, co je a není spravedlivé. Víte, kdybychom teď vzali jeden druhého, tak asi každý máme nějakou jinou spravedlnost. To, co se jeví mně jako spravedlivé, se nebude jevit vám, protože se vás to možná v tom a onom bude dotýkat. A vy byste to trošičku udělali jinak. Jak je krásné, že Pán Bůh nenechává chod tohoto světa na nás, my bychom to dovedli ke špatnému konci. Mnozí z nás by dnes byli rádi, že je sluníčko, ale kolik lidí by chtělo dneska déšť? A možná by se našli taci, kteří by chtěli lyžovat. Jak by to asi vypadalo na tomhle světě? O to víc, jako Kristova církev, měli bychom Pánu Bohu děkovat, že nás vodí, že nás nenechá, abychom šli, kudy chceme. Protože on ví, co je spravedlivé pro tebe a pro mě. On ví, které pastviny je teď dobré, abychom spásali. Ano, náš Bůh se snaží v jakékoliv době se o nás spravedlivě starat. Snaží se jakékoliv katastrofě příšící z našich zlozvyků předcházet. Ví totiž, že zlozvyky vaše a moje jsou nebezpečné pro naše životy, i když se nám to teď nezdá. Proto to nepodceňuje. Jak to dělá, takže nás převádí na jinou pastvinu. Je pravda, že ne vždy se nám chce. Říkáme, ale nám je tady dobře. Máme tady vyšlapané cestičky, chodničky, my nechceme na jinou louku. Ta naše je sice vypasená, ale jsme tady zvykli. Neuvědomujeme si ale, že Pán chce pro nás vždycky jenom to dobré. A tak, bratře, sestro, buďme mu za ty převody z místa na místo vděční. Ano, někdy je to ze zdraví do nemocí, anebo obráceně. Z radosti do trápení, anebo každý víte, kudy vás Pán provedl v tomhle týdnu. Zkusme mu být více vděční. Víme, že on to dělá proto, že to je dobré. Pro vás a pro mě.
Nechci být špatně pochopen, nedělá to v otázce učení.

Nedělá to tak, jak mi říkal před lety jeden křesťan, když jsem uvěřil a začal jsem vysvětlovat ostatním Bibli, každou neděli jsem kázal něco jiného, protože jsem neviděl, co je pravda. Takhle to Bůh nedělá. Věřím, že každý z nás, když jsme přijali Krista, tak jsme ho poznali na nějakých základech, na kterých stojíme. Není to tak, že si někdo vysvětluje, že Pán nás z jedné louky poznání vodí na druhou, aby tu předešlou odvrhl. Není to tak, že my jsme uvěřili v to, že Pán Ježíš Kristus je naším spasitelem a za rok nám řekne, že není spasitelem, že je spasitelem někdo jiný. Nechci být špatně pochopen. Ne v otázce poznání nás vodí z louky na louku, ale dělá to tak, že nás vodí z jedné zelené louky na druhou, aby tam ta tráva dorostla, aby se zregenerovala a my, abychom stále byli na zelených pastvách. Vnímáte, jak krásně to ladí s tím, co říkal David v minulých slovech? Na pastvách zelených mne pase. Všimněte si, neříkal na pastvě zelené, ale na zelených pastvách, na zelených pastvinách. Jejich vícero. A Pán nás pase tady, aby nás zase přehnal sem a ta tráva doroste. Ano, někdy z radosti nás uvede do smutku, protože to potřebujeme, že je to dobré pro naše životy. A víte, proč ty pastviny byly stále zelené? Protože pastýř nenechal, aby tu jednu vydrželi úplně do hlíny. Nenechali, aby vytrhali kořínky. Proto vidíme i v dnešní době, která dobří pastýři udržují svá stáda neustále v pohybu. Už nás taky slyšeli, jak někteří křesťané říkají, u nás se stále něco děje. Tak by to mělo být. Křesťané by stále měli být v pohybu, stále na cestě svého Pána, který je přehání z jednoho místa na druhé. Je tam, kde už se nic neděje. Tam je veliký otazník. Pastýř se zabrání v tvém i mém životě hlubokému vyšlapání cestiček. A v konečném důsledku chce zabránit už zmíněné erozi. Předchází tak, jak už jsme si řekli, i znečištění prostředí a zamoření svého lidu různými parazity, různými duchovními nemocemi. Jenomže víte, že aby se tak dělo, tak pastýř musí mít dopředu promyšlený plán. Ovečka to neřeší. Ovečka se pase tam, kam ji pastýř vyvede. Ale pastýř už musí přemýšlet, kam ji vezme zítra, kam ji vezme další týden a kam ji vezme další měsíc. Přesně to, věřte mi, měl na mysli David, když vyznává, že Bůh ho vodí po cestách spravedlnosti. Říkal si, jestliže Pán chce mě tudy provést, pak ví proč. A i tady všimněte si, neříká po stezce spravedlnosti, ale po stezkách. Opět množné číslo. Pán má spoustu cest, kudy vodí naše životy. Opět říkám, nechci být špatně pochopen, neznamená to, že to, co platilo včera, nám dnes vezme. Otázka základu. Ale mluvím o životě v církvi Kristově. Prožíváme radostné chvíle, prožíváme smutek, proto je řečeno v písmu, radujte se s radujícími, plačte s plačícími, protože stále budou ti, kteří se budou radovat a budou plakat. Stejně tak řekl Pán Ježíš, chudé budete mít stále mezi sebou. Ano, život křesťané pestrý. A měl by být pestrý. A měl by zůstat pestrý. Po stezkách spravedlnosti nás vede, ne po té jedné pěšince. A tak bych moc rád, kdybychom si zamilovali našeho Pána i v tomto směru. A děkovali mu za to, že nás přesouvá z místa na místo otázce zelené pastvy. Jak jste byli svědky a já spolu s vámi během uplynulých 2 měsíců, nechal nás i na chvíli zavřené v ovčinci. Každého ve své rodině. Určitě se nám to nelíbilo, ale pojďme i za to děkovat. Pán ví, co je spravedlivé pro vás, pro váš a můj život. Nemáme vždy rádi přesouvání, ale díky Pánu za jeho spravedlnost. A pojďme k třetímu zlozvyku. To je takové slepé chodění jedné ovečky za druhou. Víte, vést ovce na pastvu, to je skutečně krásný zážitek. Já jsem osobně to nezažil, ale byl jsem mnohokrát toho svědkem. To je něco úplně jiného, než když jste hnali krávy nebo jste vedli koně. Ovce totiž jen co pastýř otevře ohradu, aby vedl stádo na novou louku, vyjde ven a čeká, ovce vyjdou, pastýř se postaví před ně.
A oni s radostí, v jakémsi radostném očekávání, tlačí se jedna za druhou, aby už byli tam, kam je pastýř vede. Nikdy předem ovečka neví, kam je pastýř povede. Může tušit. Ale víte, to pokorné následování pastýře, to je prostě ozbrojující. Jak už jsme si mnohokrát tady řekali, ovce se sklopenou hlavou, ale za pastýřem. Dokonce i ty staré ovce po ránu byly radostné a poskakovaly, protože se nemohly dočkat louky, na kterou je pastýř vyvede. S očekáváním, kam je pastýř povede. Přesto však víme a je všeobecně známo, že ovce, i když mají tak úžasné zkušenosti se svým pastýřem, se z ničeho nic chytnou jedna druhé a slepě se následují bez domyšlení, kam je to zavede. Nejednou si jedna ovce něco usmyslela, všimla si, že ta druhá někam utíká, a tak se prostě vydala za ní. Další se přidala a pojednou celé stádo běželo neznámo kam. A neřešili to. Ani se o to nezajímali. Slepě šli jedna za druhou. A víte, v tomto směru je až alarmující, že náš Pán Ježíš nás též nazývá ovcemi. Tady si říkáme, by si to mohl odpustit. Ale on věděl proč. Je pravda, že nejednou jdeme rádi a s radostí za ním. A možná po ránu poskakujeme. Radost. Ale otázkou je, co děláme v poledne a k večeru. Možná ve chvíli, kdy jsme uvěřili v Pána Ježíše, jsme byli radostní a ptali jsme se na Boží vůli, poskakovali jsme jako ty ovečky po ránu. Ale jak tak čas běží a léta na cestě víry už se posunula, jak na tom jsme, bratři a sestry? Poté, co už jsme se na té pastvě Kristovi zorientovali a zjistili, že tudy a tamtudy by to bylo možná snažší a lepší, je skutečně až zahambující, kolik máme podobných zlozvyků i my v tomhle směru, jako Kristovi ovečky. Na pár z nich nám poukazuje svaté písmo. Vzpomínáte, Izajáš 53:6 říká, všichni my jako ovce zbloudili jsme. A pokračuje, jeden každý na cestu svou obrátili jsme se. Jako kdybyste viděli stádo. Pastýř je tady, ale všichni to vzali za tou jednou, která někam běží. Všichni my jako ovce jsme se vydali bludnou cestou. A byla to naše cesta, říká Izajáš. Každý na svoji cestu. Ano, nejednou tak jednáme opakovaně, nejednou tak jednáme úmyslně a samozřejmě vždycky k vlastní škodě. Nenásledujeme-li pastýře, nevede-li nás on, vždycky to je k vlastní škodě. A důsledky, jak jistě víte, důsledky každé lidské svéhlavosti jsou vždycky příšerné a vždycky byly. Ke každé naší svéhlavosti se pojí nejednou pýcha, pojí se tam sebeprosazování. A navíc ve slovech, každý na svou cestu obrátili jsme se, je slyšet, začali jsme si dělat, co jsme chtěli. Přesně tohle tam slyším. Když mi Pán říká, vydal ses na svou cestu, tak tam slyším, začal jsi dělat, co sám chceš. Začal jsi prosazovat svoje vlastní přání. Začal se zřídit svojí vlastní hlavou. A přitom víme z písma, že Kristus je naší hlavou. On by to měl řídit. Víte, naše ruka, noha neudělá nic, než ji nařídí hlava. To si jenom my někdy myslíme, že noha si jde kam chce. Nejde. Nemůže udělat noha ani krok tím a oným směrem, pokud ji hlava k tomu nedá pokyn. Oč víc říkáme-li, že Kristus je naší hlavou, bychom se měli ptát, a vede nás ještě dnes Kristus? Je on naším pastýřem? Ve chvíli, kdy si jdu po svém, dávám Bohu najevo, že vím já, co je pro mě dobré. Ale opravdu to vím? Myslíte si, že víte, co je pro vás dobré? Víte, takové to nic mi neříkej, já vím, co mám dělat. Setkáváme se s tím častokrát, že komu chceme v něčem pomoct, nic mi neříkej, já vím, co mám dělat. Známe všichni výsledky. Když nám děti řeknou, mě to neříkej, já vím, co mám dělat, známe výsledky.
Další místo v písmu o tom svědčící je z přísloví 14.12. Tam je řečeno, někdy se člověku zdá cesta přímá. Zkuste to doplnit, nakonec přivede k smrti. Jak je ale krásné, že právě v tomto místě bratře a sestro vstupuje do cesty každé ovečce ten dobrý pastýř a praví, já jsem ta cesta. Pravda je život. Jan 14.6. Stačí pak uposlechnout a změnit směr a jít za ním. Ano, nastoupit na stezku spravedlnosti. Je tragické, že většina lidí ani v dnešních dnech nechce měnit směr. Vzpomínám si, když jsem ještě pravidelně chodil do léčeben a mluvil s lidmi, svědčil jim, tak tam byl jeden pán a ten už mi zdaleka říká, nic mi neříkej. Já už ani nechci nic změnit. Já to nechci nic změnit. Takhle jsem byl v tom celý život, já už to nechci. Jak je nemoudré si myslet, že když člověk stárne, že bude chtít ze sebou něco dělat. Někdy lidé říkají, teď ještě ne, ještě čas, každým dnem se člověk dostává do stáry, jak kdy nechce dělat nic se svým životem. Proto také Bible říká, abychom hledali Pána v době mladosti, kdy je ještě možné najít. Pak přijde čas, kdy Bůh tu bude, milost tu bude, ale nebude chtít nic se svým životem dělat. Budeš takovou tu ovci, která nebude chtít nic dělat, sklopená hlava dolů a svůj směr a svoje pěšina. Není divu, že se lidé nechtějí nechat vést. Není divu, že si nechtějí nic už nechat poradit. Svéhlavá, tvrdohlavá ovce, spokojená se sebou samým, ta už chodí ze setrvačností po předem vyšlapané cestičce a každý pastýř by vám mohl říct, jak se s ní trápí. Navíc, když všichni ostatní berou jako vzor a jdou za ní. Pak pastýř musí zasáhnout, protože kdyby je nechal, tak vyhubnou na kost a nic z nich nebude mít. Hrozí jim nebezpečí. Když se podíváte kolem sebe, bratře a sestry, svět kolem nás je plný takových duchovně vyhublých lidí. Ví, že něco potřebují, hledají, ale vyšlapali si svoje cesty. Všude kolem máme rozvrácené rodiny, máme zlomená srdce. Je to ovoce vlastních cest člověka. Žijeme uprostřed nemocné společnosti, uprostřed společnosti, která zápasí o přežití. Je to společnost, která je ovládaná lidskou svévoli. Hrabivo, sobectví za sebou nechávají utrpení a bolest, protože člověk si zvolil svoji cestu. A teď si představte, že do toho světa stále ještě volá ten dobrý pastýř. Kdo chce jít za mnou, tak ať v prvé řadě zapře sebe sama. Vnímejte, ať to, co ho tlačí touhle cestou, ať sobě zapře a nechá se vést po cestě spravedlnosti. Ptám se, půjdeme my za ním? Pokud ano, pak budeme moci vést i další, kteří kolem nás hledají spravedlnost. Ale pokud my si půjdeme, bratře a sestry, svojí cestou. Pokud my, Kristova církev, nebudeme dbát pastýře a nepůjdeme za ním, na jaké cesty uvedeme ty, kteří si nás vezmou za vzor? Nechtějí mi to ani domýšlet. Já prosím Pána i v tuhle chvíli, aby i na základě těchto několika myšlenek, které jsem vložil do této biblické, aby naše srdce obměkčil, aby nás vedl tou jeho cestou, aby nám pomáhal se vrátit možná z těch našich pěšinek, které vypadají dobře, možná i teologicky obstojně, ale my chceme být na jeho cestě. A tak ať i ta dnešní chvíle, kdy se budeme teď modlit, ať se nese v tom směru, že to chceme v prvé řadě, že potom toužíme a také, že si uvědomujeme, kde jsme a kde nás Pán chce mít.

Vyslechli jste si 10. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Hospodine, Bože zástupu, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost mě provází všudy.

tomu věř, i tebe má rád. Už to víš,

Od toho dne četli v Jurigovej boudě v té svaté knize každý den. Začali tam, ne v neděli ráno přestali. Nebylo jim líto té hodiny po obědě, kdy jinak pravidelně spávali anebo odpočívali. Starý Juriga velmi obdivoval Lesinu, že čte jako nějaký farář. Vykládal o tom Liškovi, jak knihu Pavlík našel a co je v ní na první straně napsáno. Líbilo se to i Liškovi. Popadla ho zvědavost a tak přišel i on poslouchat. Od té doby nechyběla ani jednou. Seděli se starým Jurigou a zpočátku kouřili, jenomže slovo Boží je naplnilo takovou úctou, že kouřit nemohli. Smekli klobouky a tak poslouchali. Byly to staré pravdy, které částečně znali už z dětství, ale když se to četlo slovo od slova, řádek za řádkem, najednou to bylo všechno nové a vzácné. Možná, že kdyby jim tu knihu někdo přinesl a daroval, možná, že by tomu nevěřili. Ale že kolem bylo cosi tajuplného, že jí chlapec tak našel a že tomu všemu tak doslova věřil, neodvážili se pochybovat. Liška začínal s Jurigou hovor o těch svatých pravdách, i když rubali. Od té doby, co se mě ten váš chlapec zeptal, jestli má farář moc odpustit

Hříchy. Já vám na to musím pořád myslet. Už v kostele jsem věděl, že mi je odpustit nemůže. A tuším, že on přeci jen není tím bohem pro hloupého sedláka, jak jsem si to myslel. A já vím, že nemám odpuštění a že s Bohem nejsem smířený. A ptám se sám sebe, proč jsem tam vlastně chodil. Víš, možná, pokýval šedivou hlavou Juriga, možná, že se dočteme pravdy v té knize. Víte, strýčku, když Lesina četl o tom šlakem poraženém, záviděl jsem tomu muži, když ho tam přinesli. A on mu to odpustil. Já bych vám šel světem, jenom kdybych to našel. Dědečku, říká Pavlík, když už přečetli 11. kapitolu, tam ten kout, kde já spávám a bydlím, to je jako můj dům, můj pokoj. Ano, to je tvůj dům a Dunajův palác, zasmál se starec. Pěkně vám děkuji, potěšil se chlapec. Ale víc o tom nemluvil. Když se však mužové vrátili před večerem domů, podívili se, co to Pavlík v tom svém paláci udělal. Koutek byl tak čistě vymetený, lůžko pořádně v jednom lůžku ustlané, v druhém stál starý polorozbitý džbán, plný polního kvítí, za dveřmi, jako o svatodušních svátcích, se zelenaly větvičky. Co pak máme nějakého hosta? Přátelsky ho oslovil Lesina. Čekám, strýčku, on přijde a zůstane. Já jsem ho přijal jako Marta do svého domu. Oba muži se usmáli. Ale když se zbývající hodně rozházená bouda tak lišila od toho pěkného koutku, pomaličku se rozešli a uklidili si oba své věci. A Juriga přikázal Pavlíkovi, aby celou boudu čistě vymetl. A zase přišly týdny a byla neděle. Lesina se chystal domů, v pondělí mu povozníci odvezou dřevo. Ani se mi od vás nechce, řekl. Taky nám tu v tichých horách dobře. No, synku, praví Juriga zamyšleně. To myslím od té doby, co si čteme to boží slovo. Říkal si, že máš doma celou Bibli. Mohl bys nám ji přinést? Přinesu, však ji u nás nikdo nepotřebuje. Co pak vaši neumějí číst? Maminka sotva slabikuje. A ženu nemáš? Na toto se chtěl Juriga zeptat mladého už dávno, ale nikdy se k tomu nedostali. Ženu nemáš? Ptá se ještě jednou, když Lesina neodpovídal. Leželi spolu v horách, Lesina měl hlavu položenou na rukách. Mám. Ale podle hlasu bylo znát, že se dotkl nějakého bolavého místa v duši. A ona neumí číst? Vždyť vy mladí jste se přeci učili víc než my. Lesina se posadil, prohrábl si rukou husté vlasy. Uměla číst, strýčku. Uměla, snad zapomněla? Zapomněla. A všechno zapomněla. Ale prosím vás, neptejte se mě, je to pro mě velká bolest. Juriga uvěřil a bylo mu Lesiny líto. Zamiloval si ho, jako kdyby to byl jeho syn. Už týdny byli spolu, pracovali, spávali a až dnes poznal, že jeho mladý přítel skrývá v srdci nějaký veliký zármutek. Víš, někdy se člověku ulehčí, když si postižuje jinému. Tobě by se taky ulevilo. Strýčku, ale pro moji tíhu není ulehčení, protože to, co se jednou stalo, to už se nedá odčinit. Víte, já odpuštěné hříchy nemám. Leží to na mě, jako by mi někdo tam tu horu svalil na prsa. Ještě když jsme tady v těch horách, tak je mi lehčeji, ale až přijdu domů a zase uvidím, co ten můj hřích způsobil, vím, že si budu žádat, kdybych radši zahynul. No a co zproved takového, že se trápíš? Však jsi řádný člověk. Těžko by ti člověk našel rovného. A lítostivě vzal Jurga Lesinu za ruku. Co jsem udělal? Lesina se vytrhl. Připravil jsem vlastní ženu o rozum. A co pak mluvíš? Byla ti snad nemilá a zacházel si s ní zle? Jako to mužové dělají? Byla mi milá a dražší než nebe a země, zasténal Lesina. A nejradši bych ji na rukou nosil. Tak jak si mohl připravit o rozum? Víte, já jsem jí nevěřil a pořád se mi zdálo, že mi ji někdo vezme.
Já dnes vím, že mi byla věrná a že stála jenom o mě. Ale tenkrát jsem tomu nevěřil. A žárlil jsem, nemohl jsem snést, když s někým mluvila. To bylo jako nemoc a pak to přišlo, jako když má někdo třeba paroucnici, že nemá nad sebou vládu. Tak já jsem se taky neovládal. Lidi mě dráždili a kdybych tehdy znal Boha, možná, že bych se utíkal k němu o pomoc. Tak mi maminka hledala pomoc u všelijakých bab a nakonec jsem začal pít. A když nám Bůh daroval synáčka, načas mě to přešlo. Ale pak mě nemohlo potěšit ani to pěkné dítě. Žena ho měla pořád ráda a já jsem té lásky nepřál. Když jiným umírali děti, tak jsem si říkal, že kdyby ono umřelo, aby se s ním pořád jenom netěšila, že už pro mě oči nemá. Ani vám nemůžu říct, jak jsem žárlila. Nemůžu už říct, jak to bylo, jenom tolik, že jsem celý týden pil. A takový opilý, jak jsem byl, ukradl jsem ženě dítě a zanesem ho Pán Bůh ví kam. Vím, že mě našli bez sebe, daleko v horách, samotného. Dítě už u mě nebylo. Potom jsem ležel 2 týdny bez paměti v cizí chalupě. Říkali, že jsem měl horečku. A když jsem po 3 týdnech s bídou přišel domů a žena celá bez sebe žádala ode mě dítě, já ani nevěděl, že jsem ho vzal, ani kam jsem ho dal. Tak jsme ho hledali a to se nedá říct. Všecko nadarmo. Žena i maminka si mysleli, že jsem ho musel zabít. No ale i kdyby mě zabili, nevím. A báli se. Abych proto nepřišel do vězení a tak oznámili, že se dítě jenom ztratilo. Když já doma nebyl, lidé tomu začali věřit. Znali nás jako poctivé a řádné lidi. Že se někdy opiju, to věděli. No ale prosím vás, kdo si toho všímá? A na ženu toho bylo ze žalu příliš moc. A když jsme to dítě nenašli, zbláznila se. Kdybyste viděl ten žal takovou mladou a hezkou, jak chodí podobně, někdy udělá všecko, jako kdyby měla zdravý rozum, pak zase ovine do plachty něco, to je jedno co, a jde hledat svoje dítě. Chová ho, jako kdyby ho měla, a už nejednou nám i dobří lidé přivedli celou prokřehlou, každý mě lituje, že s ním mám těžký život, ale nikdo neví, že za to můžu sám. Nejednou, když se v noci probudím a vidím ji, jak chodí po pokoji, přikrývá prázdnou kolébku, myslím, že musím hnedka běžet a přiznat se, že jsem to dítě zahubil. Jenom maminka mě pokaždé uprosila, abych nešel, že když mě zavřou, co si potom počnou a že budou být bídu. Dítě mi už asi nikdo nevzkřísí a ženu neuzdraví. Jurga si lehl znovu na zem, zavřel oči, takže dřevorubec si myslel, že spí.

Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 10. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede, pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl, před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Budeme se modlit. Pane, tak chvále ti patří za to, že tak jsme se tu mohli sejít i za takových podmínek, pane, tak ti děkuju, že tu můžeme stát společně. A tak ti děkuju za to, že tak ty jsi mezi námi a prosím tě, aby si tak požehnal dnešní slovo, aby si tak otevíral naše srdce, aby jsme tak mohli naslouchat tvému slovu a požehnej celé toto shromáždění. Amen.

S Boží milostí otevíráme opět 23. žalm, dnes po 10. A dostáváme se k té krásné větě, která tu zazněla. Stezkou spravedlnosti mne vede. Je to věta z 3. verše. Kralická Bible, pokud ji máte sebou, říká, vodí mne po stezkách spravedlnosti. Další věta, k níž se z Boží milosti, říkám, dostáváme, a jak jste si všimli jistě, skládá se ze 4 slov. Teska, neboli cesta, dále spravedlnost, vůdcovství a za čtvrté samotná ovečka, která říká, mne vede dobrý pastýř stezkou spravedlnosti. Na jedné straně velmi krásné a požehnané. Víte, už ta představa, že jste vedení Pánem Bohem v tomhle světě, ve svém životě, navíc po cestě spravedlnosti, kdy každý dychtíme po tom, aby všechno bylo spravedlivé, aby nikdo nás nezneužíval, aby k nám byli všichni férovi, jestli to všichni pečlivě hlídáme, jsme velmi neklidní a podráždění, když nám toto bezpečné teritorium někdo naruší. Takže na jedné straně jsme velmi vděční, věřím, když můžeme vyznat, že ten náš dobrý pastýř nás vede po té jeho cestě, po cestě spravedlnosti. I nevěřící lidé častokrát říkají, Boží mlýny melou, pomalu, ale jistě, a odvolávají se na něco, i když to nevěří, vnímejte na něco, co tam někde je spravedlivé, i v tomto nespravedlivém světě. Mnozí věří, že je něco spravedlivého, co by mělo každého člověka vést k tomu, aby se i on choval spravedlivě. Takže na jedné straně, věřím, jsme rádi, když můžeme vyznat, že náš dobrý pastýř nás vede po cestě, po té stezce spravedlnosti. Jenomže trochu to zaskřípe v této větě, když se dostáváme k té samotné představě, že jsme vedení. Víte, to je něco, co i nám, křesťanům, Kristovým ovečkám, moc nevoní. Představa, že jste vedení. Samozřejmě, že toužíme po spravedlnosti, jenomže ono vedení, které vlastně vyžaduje následování toho dobrého pastýře, to nás nejednou ne úplně natchne. Ne, nemůžete si v tomto případě jednoduše jít, kam chcete. Když jste veden, tak si nemůžete jít, kam chcete. Pejsek, který je na vodítku, ten si nemůže jít, kam chce. Když je bez vodítka, tak to páníček někdy musí křičet, ale když je na vodítku, nemůže si jít, kam chce. Když žalmista říká, že nás Pán vede stezkou spravedlnosti, nutně se nám vybavuje na jednu stranu, jak jsem řekl, ta krása, radost, že nás Bůh má ve své moci. Na druhé straně ale stále je tam to, že jste veden. Jak jsem řekl, to se nám nevždy líbí. Nebo líbí se vám všechny stezky toho dobrého pastýře? Každý víte už, jak dlouho vás vede Bůh po své cestě. Dejte si tam ta léta, kolik patříte do Kristovy církve. Bratře, sestry, buďme upřímní, opravdu se nám líbí všechny stezky, po kterých nás Bůh do dnešního dne vedl? Nebudeme odpovídat nahlas, ale každý vůči našemu Bohu buďme upřímní. Líbí se nám vždycky stezky našeho pastýře, těšíme se z toho, že můžeme jít za ním. Pozor, všude, kam nás on vede. A nebo toho máme někdy dost a reptáme, že zase tudy musí mít. On si jde ten a onen s krátkou, v životě se mu daří. Já zase musím mít cestou utrpení. Víte, že cesty za Pánem jsou někdy i cestami bolesti, slzy. Nás tam provází. Když to ti druzí zdá se, že mají život lehčí, že nejsou tak nemocní jako my.
Kolikrát se zpřistihl stejně jako já, že se mi nelíbí ty cesty, kudy mě Bůh vede. A přitom říkám, já mám rád 23. žalm, to je tak krásný žalm, jenomže všimněte si, on říká, stezkou spravedlnosti mě vede můj pastýř. A tak se musíme ptát, líbí se nám to? Víte, David v tomhle požehnaném žalmu si tohle vedení váží. Nemůže si to vynachválit, cení si toho. On mohl použít úplně jiný výraz, však on skládal tento žalm. Jestli víte, když něco skládáte, tam můžete dát úplně jiný výraz, jinou větu. Ale on, věřím, po pečlivém zvážení volí právě tenhle výraz. Mohl stejně vyzvednout úplně jinou přednost svého pastýře. Ale on vyzvedává právě tuto, můj pastýř mě vodí po stezkách spravedlnosti. Jinými slovy, je ke mně férovi. A tak v touze, abychom nepřišli o toto požehnání, my Kristovi ovečky v této době, tak sobě i vám poukáží na několik důvodů, které Kristovi ovečky o toto požehnání ochuzují. Pokud bych to měl vyjádřit jedním slovem, pak je to určitá návykovost, ke které jsou ovce náchylní. Víte, ovce skutečně jsou velmi návyková zvířata. Pokud je ponecháte sami sobě, aby si dělali, co sami uznají za vhodné, a jako pastýř je nějak nesměrujete, nepřestanete se divit, jaké zvyky si osvojí. Většinou to jsou ale zvyky, které jim ubližují v životě. A nebýt dobrého pastýře s ovečkami by to dopadlo vůbec celým stádem velmi špatně. Proto si v téhle biblické poukážeme na několik takových oblastí, z kterých se návykovost u oveček skládá. A já prosím Pána, aby když už tedy nás nazývá svými ovečkami, aby nám i Duch Boží ukázal, do jaké míry je to v mém a vašem životě také takto nebezpečné, že si zvykneme na některé věci a i se zlobíme, když nám je někdo bere, a přitom nemusí vždycky být požehnáním pro naše životy. Prosím, aby Pán prostřednictvím Ducha Svatého konfrontoval vás i mě tou svojí pravdou, protože Duch Boží je tady od toho, aby nás uváděl do veškeré Boží pravdy. Takže pojďme k prvnímu zlozvyku ovečky, a to je, že chodí po stejných pěšinách. Víte, je to zvláštní a jistě jste si to taky někdy všimli při pohledu na stádo ovci. Oni totiž pěšinou, po které šli včera, oni po ní jdou dnes a půjdou po ní zítra a budou po ní chodit stále. Protože si vyšlapali. A budou po ní chodit tak dlouho, dokud nevyšlapou hlubokou brázdu a stále se tam do ní budou tlačit. Už jako malý kluk jsem se divil na pastvě tomu, kdo vyšlapal tak hluboké pěšiny uprostřed stráně, kdo tam mohl takhle jít do té míry, že se prohloubila země. A nebyla to pouze jedna pěšina. Někdy v pravidelném odstupu jedna pěšina za druhou lemovali stráně. Vnímejte tam, kde se měli pást. Na jednu stranu to bylo dobré, vypadalo to i moudře snad, že si ovečky poradili, vyšlapali si pěšinky. Ale víte, to, co na tom už nebylo moudré a už méně dobré, když to nebyly stezky, které jim vytyčil pastýř. Někdy se stávalo, že ovce si vyšlapali jenom své pěšinky a už nechtěli následovat pastýře. Pastýř šel jiným směrem a ovce, které do té doby šly za ním, přestali za ním jít a šli si znovu po těch svých. Zvykli si jít po těch svých cestičkách a velmi těžko je pastýř odvykal. A pak už nemohli jít před nimi, protože ho nenásledovali, ale museli jít za nimi. Jenomže víte, že dobrý pastýř své ovce vodí, nehoní. Ve chvíli, kdy se ale vyšlapali své pěšinky a nešli za ním, už museli jít za nimi, nikoliv před nimi. A tak zkusme být i my dnes upřímní vůči sobě jako Kristovi ovečky. A ptejme se, Pane, jak moc jsem podobný právě těmto ovcím. Musíme si uznat, že máme taky častokrát vyšlapané jako křesťané své pěšinky a málo kdy si necháme, aby nám Pán do toho mluvil, aby nás vedl. Byly časy, kdy jsme šli za ním, jenomže jak tak čas běží, jako křesťané si vyšlapeme své pěšinky a odmítáme jít za pastýřem. Pastýř volá, ovečky ale mají svoje cesty. Jestli si vzpomenete na slova Pána Ježíše, který řekl, já jsem ta cesta.
pokud máš za někým jít, tak pojď za mnou. Jenomže následovat pána po jeho cestě se nám nikdy nelíbí. Protože jsou naše oblíbené cestičky osvědčené, vyšlapané, už někdy jsou tak hluboké, že v nich nejsme vidět, ale jsou to naše. A ďábel, víte, on to podporuje. Jen jdi, někdy říkáme už můj děda, můj táta a tak dále. Ale pastýř volá, pojď sem, pojď za mnou. Pojď, půjdeme tudy, půjdeme k tomuto úkolu, půjdeme k této službě. Jednou se ale nedočká, jen protože ta naše návykovost chodit po stejných pěšinách nám nedovolí vystoupit z tohoto stereotypu. Proto také jsme svědky, jak někteří křesťané se během duchovního života vůbec nikam neposunou. Apoštol Pavel říká, už jste měli jíst hutnější pokrm, stále jste u mlíčka. Ale někdy krátce po to, co lidé uvěří, si vyšla po nějakou pěšinku a nechtějí z ní sejít. Setkáte se s nimi i po letech a žádná změna na nich není patrná. Už měli vyrůst někam. Měli poznat Boží hlas, měli vědět, kudy pán je vede. Jenomže jak by mohla nastat změna, pokud zůstaneš na pěšince, kterou si ty vyšlapal a nenechal ses uvést pánem. Stává se to tehdy, když se nenecháme vést. Nemáme chuť zapřít sebe sama. Nechceme se vzdát práva na samostatné rozhodování. Je pravda, že leckdo by s námi v tomto nesouhlasil a možná i se s námi dnes večer přel, že tomu tak není. Mnozí i dnes prohlašují slavnostně, že je vede pán, že jsou ochotní nechat se jim vést, kamkoliv, kudykoliv, zpíváme i písně, když vyjadřujeme ochotu nechat se vést, kážeme o tom zkazatelen, ale musíme se nesptát, jsme ochotní následovat pána, kamkoliv nás vede? Jakmile se v praxi má ukázat skutek, tak někdy ne a ne se ho dohledat. Ano, jakmile se v praxi má jednat o vedení Duchem svatých, po stezkách spravedlnosti je málo těch, kteří Krista, svého pastýře, takto odevzdaně následují. Při tom všem, jak jistě víte, je to zásadní otázka vypovídající o našem duchovním růstu. Tehdy rostu, když jdu za pánem tudy, kudy mě vede on. Ano, buď se ovce rozhodnou v praxi jít s Bohem, pod jeho vedením krok za krokem duchovně porostou, budou prospívat jeho ovčinci a stádu, anebo jeho vedení budou vzdorovat dál a dál duchovně upadat. A tím je dalším zlozvyk oveček. A to je, že se častokrát pasou na stejném místě. Víte, velký to návyk a vlastně i zlozvyk každé ovečky, že se ráda pase na jednom místě. Někdy jste u ovci měli pocit, jako kdyby žádné jiné paství neexistovaly, než ta, na které se pase. Když už jsme ovečky neměli, já jsem někdy tak záviděl těm, kteří je pásli, protože krávy, které jsem pásl, ty běhaly a museli se za nima běžet a ovečky se pásly na jednom místě. Někdy se nehnuli z místa a vypásli louku do úplné země. Na jednu stranu též dobrý zvyk, že? Nepohrdali trávou, ale oni si tak nevědomky zničili pastviny. Kdyby nad nimi nebděl pastýř, tak by tu trávu spásli úplně do země. Oni skutečně jsou schopni vyhrabat i travní kořeny a spást je. Takže po nich zbude na pastvině opravdu spoušť. A nepřemýšlí, co budou jí zítra. Říká se jí možná zbytečně živé sekačky. Proto jsme svědky v dnešním světě, pokud vás to někdy zajímalo a podívali jste se na to v různých dokumentárních filmech anebo jste si o tom něco přečetli, když si kvetoucí kraje s hojnými pastvinami pro chov ovci jsou dnes pustinou. Protože chovatele ovci se buď nevědomky anebo z lhostejnosti správně o svá stáda nestarali a nechali je pást tak dlouho na jednom místě, až do úplného zničení krajiny. Takové pustiny najdete i dnes ve Španělsku, v Řecku, na Novém Zélandě, ale také i na některých místech na západě Spojených států. Nadměrně velká stáda
a nemoudrého obhospodařování nakonec přinesli jenom chudobu a bídu, protože ovce to všechno vypásly až do země. Žel, možná jste také slyšeli ten vžitý názor, že ovce všude nějak přežije. To se říká. Ale je to docela mylný názor. Někdy opravdu pravý opak. Ovce jednoduše ve svém zlozvyku se připravovaly o budoucnost. Proto je pastýř najednou musel popohnat o kousek dál. Zavést je na další louku. Opravdu žádný jiný dobytek nepotřebuje tak starostlivou péči a doslova pevný řád ve vedení jako právě ovce. Musí být pastýřem vedena. Musí být posouvána na další trávu. A já věřím, že tohle jistě věděl i žalmista David, který psal tento žalm, byl pastýřem ovci a on si všímal toho, že ovce musí být vedena. Že musí být pod ustavičným dohledem pastýře. A také pastýřova moudrost v tom, kdy se rozhodnout ovci z té pastvy, kde právě je, a odvést ji nám, musela být na místě. Já cituji již několikrát zmíněného afrického pastýře, který v tomto směru říká. První farma, kterou jsem získal pro chov ovci, měla neobhospodařované a ovcemi dohola vypasené pastviny. Původní vlastník farmu pronajal, nájemce ji obsadil ovcemi a nechali tam žít bez péče a dohledu. Jak se jim zachtělo. Následky ale byly hrozné. Pole byla tak vyčerpána a louky tak spasený, že jen tu a tam rostla ubohá stébla trávy. Z úzkých ovčích chodničků byly hluboké příkopy. Svahy bez porostu nezadržitelně ničila eroze. Zdálo se nemožné farmu zachránit. Ano, tak dovedou zničit krajinu ovce, ponechané sobě a svým zlozvykům. Tolik citát. A já dále v tomto směru chci podotknout, že tím, že se nejednou ovce nechali pást vždycky na stejné místě, přispělo k dvěma dalším nebezpečným věcem. Za prvé, to místo velmi znečistili. Že se už na něm nedalo pást. A za druhé, protože ji zamořili různými nemocemi a hmyzem. Během krátké doby může být celé stádo nakažené škrkavkami a různou prašivinou. A důsledkem takového hospodaření je nemocné stádo, zničená země a zrujnovaný pastýř. Proto čteme dnes to krásné slovo Davida. Můj pastýř, ten mě vodí. Ten mě vodí. Ten mě nenechá jít, kudy se mi zamane. A navíc vodí mě po stezkách spravedlnosti. Myslí to se mnou dobře. Já bych nikdy nevěděl, kudy mám jít, ale on to ví. Protože ví, co je a není spravedlivé. Víte, kdybychom teď vzali jeden druhého, tak asi každý máme nějakou jinou spravedlnost. To, co se jeví mně jako spravedlivé, se nebude jevit vám, protože se vás to možná v tom a onom bude dotýkat. A vy byste to trošičku udělali jinak. Jak je krásné, že Pán Bůh nenechává chod tohoto světa na nás, my bychom to dovedli ke špatnému konci. Mnozí z nás by dnes byli rádi, že je sluníčko, ale kolik lidí by chtělo dneska déšť? A možná by se našli taci, kteří by chtěli lyžovat. Jak by to asi vypadalo na tomhle světě? O to víc, jako Kristova církev, měli bychom Pánu Bohu děkovat, že nás vodí, že nás nenechá, abychom šli, kudy chceme. Protože on ví, co je spravedlivé pro tebe a pro mě. On ví, které pastviny je teď dobré, abychom spásali. Ano, náš Bůh se snaží v jakékoliv době se o nás spravedlivě starat. Snaží se jakékoliv katastrofě příšící z našich zlozvyků předcházet. Ví totiž, že zlozvyky vaše a moje jsou nebezpečné pro naše životy, i když se nám to teď nezdá. Proto snaží se jakékoliv katastrofě příšící z našich zlozvyků předcházet. Ví totiž, že zlozvyky vaše a moje jsou nebezpečné pro naše životy, i když se nám to teď nezdá. Proto to nepodceňuje.

vyšlapané cestičky, chodničky. My nechceme na inú lúku. Tá naša je síce vypasená, ale sme tady zvykli. Neuvědomujeme si ale, že Pán chce pro nás vždycky jenom to dobré. A tak, bratře, sestro, buďme mu za ty převody z místa na místo vděční. Ano, někdy je to ze zdraví do nemocí, anebo obráceně. Z radosti do trápení, anebo každý víte, kudy vás Pán provedl v tomhle týdnu. Zkusme mu být více vděční. Víme, že on to dělá proto, že to je dobré. Pro vás a pro mě. Nechci být špatně pochopen, nedělá to v otázce učení. Nedělá to tak, jak mi říkal před lety jeden křesťan, když jsem uvěřil a začal jsem vysvětlovat ostatním Bibli, každou neděli jsem kázal něco jiného, protože jsem neviděl, co je pravda. Takhle to Bůh nedělá. Věřím, že každý z nás, když jsme přijali Krista, tak jsme ho poznali na nějakých základech, na kterých stojíme. Není to tak, že si někdo vysvětluje, že Pán nás z jedné louky poznání vodí na druhou, aby tu předešlou odvrhl. Není to tak, že my jsme uvěřili v to, že Pán Ježíš Kristus je naším spasitelem a za rok nám řekne, že není spasitelem, že je spasitelem někdo jiný. Nechci být špatně pochopen. Ne v otázce poznání nás vodí z louky na louku, ale dělá to tak, že nás vodí z jedné zelené louky na druhou, aby tam ta tráva dorostla, aby se zregenerovala a my, abychom stále byli na zelených pastvách. Vnímáte, jak krásně to ladí s tím, co říkal David v minulých slovech? Na pastvách zelených mne pase. Všimněte si, neříkal na pastvě zelené, ale na zelených pastvách, na zelených pastvinách. Je jich vícero. A Pán nás pase tady, aby nás zase přehnal sem a ta tráva doroste. Ano, někdy z radosti nás uvede do smutku, protože to potřebujeme, že je to dobré pro naše životy. A víte, proč ty pastviny byly stále zelené? Protože pastýř nenechal, aby tu jednu vydrželi úplně do hlíny. Nenechali, aby vytrhali kořínky. Proto vidíme i v dnešní době, která dobří pastýři udržují svá stáda neustále v pohybu. Už nás taky slyšeli, jak někteří křesťané říkají, u nás se stále něco děje. Tak by to mělo být. Křesťané by stále měli být v pohybu, stále na cestě svého Pána, který je přehání z jednoho místa na druhé. Je tam, kde už se nic neděje. Tam je veliký otazník. Pastýř se zabrání v tvém i mém životě hlubokému vyšlapání cestiček. A v konečném důsledku chce zabránit už zmíněné erozi. Předchází tak, jak už jsme si řekli, i znečištění prostředí a zamoření svého lidu různými parazity, různými duchovními nemocemi. Jenomže víte, že aby se tak dělo, tak pastýř musí mít dopředu promyšlený plán. Ovečka to neřeší. Ovečka se pase tam, kam ji pastýř vyvede. Ale pastýř už musí přemýšlet, kam ji vezme zítra, kam ji vezme další týden a kam ji vezme další měsíc. Přesně to, věřte mi, měl na mysli David, když vyznává, že Bůh ho vodí po cestách spravedlnosti. Říkal si, jestliže Pán chce mě tudy provést, pak ví proč. A i tady všimněte si, neříká po stezce spravedlnosti, ale po stezkách. Opět množné číslo. Pán má spoustu cest, kudy vodí naše životy. Opět říkám, nechci být špatně pochopen, neznamená to, že to, co platilo včera, nám dnes vezme. Otázka základu, ale mluvím o životě v církvi Kristově. Prožíváme radostné chvíle, prožíváme smutek, proto je řečeno v písmu, radujte se s radujícími, plačte s plačícími, protože stále budou ti, kteří se budou radovat a budou plakat. Stejně tak řekl Pán Ježíš, chudé budete mít stále mezi sebou. Ano, život křesťané pestrý a měl by být pestrý a měl by zůstat pestrý. Po stezkách spravedlnosti nás vede, ne po té jedné pěšince. A tak bych moc rád, kdybychom si zamilovali našeho Pána i v tomto směru a děkovali mu za to, že nás přesouvá z místa na místo otázce zelené pastvy. Jak jste byli svědky a já spolu s vámi během uplynulých 2 měsíců, nechal nás i na chvíli zavřené v ovčinci, každého ve své rodině. Určitě se nám to nelíbilo, ale pojďme i za to děkovat. Pán ví, co je spravedlivé pro vás a pro váš a můj život.

Nemáme vždy rádi přesouvání, ale díky Pánu za jeho spravedlnost. A pojďme k třetímu zlozvyku. To je takové slepé chodění jedné ovečky za druhou. Víte, vést ovce na pastvu, to je skutečně krásný zážitek. Já jsem osobně to nezažil, ale byl jsem mnohokrát toho svědkem. To je něco úplně jiného, než když jste hnali krávy nebo jste vedli koně. Ovce totiž jen co pastýř otevře ohradu, aby vedl stádo na novou louku, vyjde ven a čeká, ovce vyjdou, pastýř se postaví před ně. A oni s radostí, v jakémsi radostném očekávání, tlačí se jedna za druhou, aby už byli tam, kam je pastýř vede. Nikdy předem ovečka neví, kam je pastýř povede. Může tušit. Ale víte, to pokorné následování pastýře, to je prostě ozbrojující. Jak už jsme si mnohokrát tady řekali, ovce se sklopenou hlavou, ale za pastýře. Dokonce i ty staré ovce po ránu byly radostné a poskakovaly, protože se nemohly dočkat louky, na kterou je pastýř vyvede. S očekáváním, kam je pastýř povede. Přesto však víme, je všeobecně známo, že ovce, i když mají tak úžasné zkušenosti se svým pastýřem, se z ničeho nic chytnou jedna druhé a slepě se následují bez domyšlení, kam je to zavede. Nejednou si jedna ovce něco usmyslela, všimla si, že ta druhá někam utíká, a tak se prostě vydala za ní. Další se přidala a pojednou celé stádo běželo neznámo kam. A neřešili to. Ani se o to nezajímali. Slepě šli jedna za druhou. A víte, v tomto směru je až alarmující, že náš Pán Ježíš nás též nazývá ovcemi. Tady si říkáme, by si to mohl odpustit. Ale on věděl proč. Je pravda, že nejednou jdeme rádi a s radostí za ním. A možná po ránu poskakujeme. Radost. Ale otázkou je, co děláme v poledne a k večeru. Možná ve chvíli, kdy jsme uvěřili v Pána Ježíše, jsme byli radostní a ptali jsme se na Boží vůli, poskakovali jsme jako ty ovečky po ránu. Ale jak tak čas běží a léta na cestě víry už se posunula, jak na tom jsme, bratři a sestry? Poté, co už jsme se na té pastvě Kristovi zorientovali a zjistili, že tudy a tamtudy by to bylo možná snazší a lepší, je skutečně až zahambující, kolik máme podobných zlozvyků i my v tomhle směru, jako Kristovi ovečky. Na pár z nich nám poukazuje svaté písmo. Vzpomínáte, Izajáš 53:6 říká, všichni my jako ovce zbloudili jsme. A pokračuje, jeden každý na cestu svou obrátili jsme se. Jako kdybyste viděli stádo. Pastýř je tady, ale všichni to vzali za tou jednou, která někam běží. Všichni my jako ovce jsme se vydali bludnou cestou. A byla to naše cesta, říká Izajáš. Každý na svoji cestu. Ano, nejednou tak jednáme opakovaně, nejednou tak jednáme úmyslně a samozřejmě vždycky k vlastní škodě. Nenásledujeme-li pastýře, nevede-li nás on, vždycky to je k vlastní škodě. A důsledky, jak jistě víte, důsledky každé lidské svéhlavosti jsou vždycky příšerné a vždycky byly. Ke každé naší svéhlavosti se pojí nejednou pýcha, pojí se tam sebeprosazování, a navíc ve slovech, každý na svou cestu obrátili jsme se, je slyšet, začali jsme si dělat, co jsme chtěli. Přesně tohle tam slyším. Když mi Pán říká, vydal ses na svou cestu, tak tam slyším, začal jsi dělat, co sám chceš. Začal jsi prosazovat svoje vlastní přání. Začal se zřídit svoji vlastní hlavou. A přitom víme z písma, že Kristus je naší hlavou. On by to měl řídit. Víte, naše ruka, noha neudělá nic, než ji nařídí hlava. To si jenom my někdy myslíme, že noha si jde kam chce. Nejde. Nemůže udělat noha ani krok tím a oným směrem, pokud hlava k tomu nedá pokyn.
Oč víc říkáme-li, že Kristus je naší hlavou, bychom se měli ptát, a vede nás ještě dnes Kristus? Je on naším pastýřem? Ve chvíli, kdy si jdu po svém, dávám Bohu najevo, že vím já, co je pro mě dobré. Ale opravdu to vím? Myslíte si, že víte, co je pro vás dobré? Víte, takové to nic mi neříkej, já vím, co mám dělat. Setkáváme se s tím častokrát, že komu chceme v něčem pomoct, nic mi neříkej, já vím, co mám dělat. Známe všichni výsledky. Když nám děti řeknou, mě to neříkej, já vím, co mám dělat, známe výsledky. Další místo v písmu o tom svědčící je z přísloví 14.12. Tam je řečeno, někdy se člověku zdá cesta přímá. Zkuste to doplnit, nakonec přivede k smrti. Jak je ale krásné, že právě v tomto místě bratře a sestro vstupuje do cesty každé ovečce ten dobrý pastýř a praví, já jsem ta cesta. Pravda i život. Jan 14.6. Stačí pak uposlechnout a změnit směr a jít za ním. Ano, nastoupit na stezku spravedlnosti. Je tragické, že většina lidí ani v dnešních dnech nechce měnit směr. Vzpomínám si, když jsem ještě pravidelně chodil do léčeben a mluvil s lidmi, svědčil jim, tak tam byl jeden pán a ten už mi zdaleka říká, nic mi neříkej. Já už ani nechci nic změnit. Já to nechci nic změnit. Takhle jsem byl v tom celý život, já už to nechci. Jak je nemoudré si myslet, že když člověk stárne, že bude chtít ze sebou něco dělat. Někdy lidé říkají, teď ještě ne, ještě čas, každým dnem se člověk dostává do stádia, kdy nechce dělat nic se svým životem. Proto také Bible říká, abychom hledali Pána v době mladosti, kdy je ještě možné najít. Pak přijde čas, kdy Bůh tu bude, milost tu bude, ale nebude chtít nic se svým životem dělat. Budeš takovou tu ovci, která nebude chtít nic dělat, sklopená hlava dolů a svůj směr a svoje pěšina. Není divu, že se lidé nechtějí nechat vést. Není divu, že si nechtějí nic už nechat poradit. Svéhlavá, tvrdohlavá ovce, spokojená se sebou samým, ta už chodí ze setrvačnosti po předem vyšlapané cestíce a každý pastýř by vám mohl říct, jak se s ní trápí. Navíc, když všichni ostatní berou jako vzor a jdou za ní. Pak pastýř musí zasáhnout, protože kdyby je nechal, tak vyhubnou na kost a nic z nich nebude mít. Hrozí jim nebezpečí. Když se podíváte kolem sebe, bratře, sestry, svět kolem nás je plný takových duchovně vyhublých lidí. Víš, že něco potřebují, hledají, ale vyšlapali si svoje cesty. Všude kolem máme rozvrácené rodiny, máme zlomená srdce. Je to ovoce vlastních cest člověka. Žijeme uprostřed nemocné společnosti, uprostřed společnosti, která zápasí o přežití. Je to společnost, která je ovládaná lidskou svévoli. Hravivost, sobectví za sebou nechávají utrpení a bolest, protože člověk si zvolil svoji cestu. A teď si představte, že do toho světa stále ještě volá ten dobrý pastýř. Kdo chce jít za mnou, tak ať v prvé řadě zapře sebe sama. Vnímejte, ať to, co ho tlačí touhle cestou, ať sobě zapře a nechá se vést po cestě spravedlnosti. Ptám se, půjdeme my za ním? Pokud ano, pak budeme moci vést i další, kteří kolem nás hledají spravedlnost. Ale pokud my si půjdeme, bratře a sestry, svojí cestou, pokud my, Kristova církev, nebudeme dbát pastýře a nepůjdeme za ním, na jaké cesty uvedeme ty, kteří si nás vezmou za vzor? Nechtějme to ani domýšlet. Já prosím Pána i v tuhle chvíli, aby i na základě těchto několika myšlenek, které jsem vložil do této biblické, aby naše srdce obměkčil, aby nás vedl tou jeho cestou, aby nám pomáhal se vrátit možná z těch našich pěšinek, které vypadají dobře, možná i teologicky obstojně, ale
my chceme být na jeho cestě. A tak, ať i ta dnešní chvíle, kdy se budeme teď modlit, ať se nese v tom směru, že to chceme v prvé řadě, že potom toužíme a také, že si uvědomujeme, kde jsme a kde nás Pán chce mít.

Vyslechli jste si 10. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

od toho dne četli v Jurigovej boudě v té svaté knize každý den. Začali tam, kde v neděli ráno přestali. Nebylo jim líto té hodiny po obědě, kdy jinak pravidelně spávali anebo odpočívali. Starý Juriga velmi obdivoval Lessinu, že čte jako nějaký farář.

žádal o tom Liškovi, jak knihu Pavlík našel a co je v ní na první straně napsáno. Líbilo se to i Liškovi. Popadla ho zvědavost a tak přišel i on poslouchat. Od té doby nechyběla ani jednou. Seděli se starým Jurigou a zpočátku kouřili, jenomže slovo Boží je naplnilo takovou úctou, že kouřit nemohli. Smekli klobouky a tak poslouchali. Byly to staré pravdy, které částečně znali už z dětství, ale když se to četlo slovo od slova, řádek za řádkem, najednou to bylo všechno nové a vzácné. Možná, že kdyby jim tu knihu někdo přinesl a daroval, možná, že by tomu nevěřili. Ale že kolem bylo cosi tajuplného, že jí chlapec tak našel a že tomu všemu tak doslova věřil, neodvážili se pochybovat. Liška začínal s Jurigou hovor o těch svatých pravdách, i když rubali. Od té doby, co se mě ten váš chlapec zeptal, jestli má farář moc odpustit hříchy, já vám na to musím pořád myslet. Už v kostele jsem věděl, že mi je odpustit nemůže. A tuším, že on přeci jen není tím bohem pro hloupého sedláka, jak jsem si to myslel. A já vím, že nemám odpuštění a že s Bohem nejsem smířený. A ptám se sám sebe, proč jsem tam vlastně chodil. Víš, možná, pokýval šedivou hlavou Juriga, možná, že se dočteme pravdy v té knize. Víte, strýčku, když Lesina četl o tom šlakem poraženém, záviděl jsem tomu muži, když ho tam přinesli. A on mu to odpustil. Já bych vám šel světem, jenom kdybych to našel. Dědečku, říká Pavlík, když už přečetli 11. kapitolu, tam ten kout, kde já spávám a bydlím, to je jako můj dům, můj pokoj. Ano, to je tvůj dům a Dunajův palác, zasmál se stařec. Pěkně vám děkuji, potěšil se chlapec. Ale víc o tom nemluvil. Když se však mužové vrátili před večerem domů, podivili se, co to Pavlík v tom svém paláci udělal. Koutek byl tak čistě vymetený, lůžko pořádně v jednom lůžku ustlané, v druhém stál starý polorozbitý džbán, plný polního kvítí, za dveřmi, jako o svatodušních svátcích, se zelenaly větvičky. Co pak máme nějakého hosta? Přátelsky ho oslovil Lesina. Čekám, stričku, on přijde a zůstane. Já jsem ho přijal jako Marta do svého domu. Oba muži se usmáli. Ale když se zbývající hodně rozházená bouda tak lišila od toho pěkného koutku, pomaličku se rozešli a uklidili si oba své věci. A Juriga přikázal Pavlíkovi, aby celou boudu čistě vymetl. A zase přišly týdny a byla neděle. Lesina se chystal domů, pondělí mu povozníci odvezou dřevo. Ani se mi od vás nechce, řekl. Tak je nám tu v tichých horách dobře. No, synku, praví Juriga zamyšleně. To myslím od té doby, co si čteme to Boží slovo. Říkal si, že máš doma celou Bibli. Mohl bys nám ji přinést? Přinesu, však ji u nás nikdo nepotřebuje. Co pak vaši neumějí číst? Maminka sotva slabikuje. A ženu nemáš? Na toto se chtěl Juriga zeptat mladého už dávno, ale nikdy se k tomu nedostali. Ženu nemáš? Ptá se ještě jednou, když Lesina neodpovídal. Leželi spolu v horách, Lesina měl hlavu položenou na rukách. Mám. Ale podle hlasu bylo znát, že se dotkl nějakého bolavého místa v duši. A ona neumí číst? Vždyť vy mladí jste se přeci učili víc než my. Lesina se posadil, prohrábl si rukou husté vlasy. Uměla číst, strýčku. Uměla, snad zapomněla? Zapomněla. A všechno zapomněla. Ale prosím vás, neptejte se mě, je to pro mě velká bolest. Juriga uvěřil a bylo mu Lesiny líto. Zamiloval si ho, jako kdyby to byl jeho syn. Už týdny byli spolu, pracovali, spávali a až dnes poznal, že jeho mladý přítel skrývá v srdci nějaký veliký zármutek. Víš, někdy se člověku ulehčí, když si postižuje jinému. Tobě by se taky ulevilo. Stričku, ale pro moji tíhu není ulehčení, protože to, co se jednou stalo,
to už se nedá odčinit. Víte, já odpuštěné hříchy nemám. Leží to na mě, jako by mi někdo tam tu horu svalil na prsa. Ještě když jsme tady v těch horách, tak je mi lehčej. Ale až přijdu domů a zase uvidím, co ten můj hřích způsobil, vím, že si budu žádat, kdybych radši zahynul. No a co zproved takového, že se trápíš? Však jsi řádný člověk. Těžko by ti člověk našel rovného. A lítostivě vzal Jurga Lesinu za ruku. Co jsem udělal? Lesina se vytrhl. Připravil jsem vlastní ženu o rozum. A co pak mluvíš? Byla ti snad nemilá a zacházel si s ní zle? Jako to mužové dělají? Byla mi milá a dražší než nebe a země, zasténal Lesina. A nejradši bych ji na rukou nosil. Tak jak si mohl připravit o rozum? Víte, já jsem jí nevěřil a pořád se mi zdálo, že mi ji někdo vezme. Já dnes vím, že mi byla věrná a že stála jenom o mě. Ale tenkrát jsem tomu nevěřil. A žádlil jsem, nemohl jsem snést, když s někým mluvila. To bylo jako nemoc a pak to přišlo, jako když má někdo třeba paroucnici, že nemá nad sebou vládu. Tak já jsem se taky neovládal. Lidi mě dráždili a kdybych tehdy znal Boha, možná, že bych se utíkal k němu o pomoc. Tak mi maminka hledala pomoc u všelijakých bab a nakonec jsem začal pít. A když nám Bůh daroval synáčka, načas mě to přešlo. Ale pak mě nemohlo potěšit ani to pěkné dítě. Žena ho měla pořád ráda a já jsem té lásky nepřál. Když jiným umírali děti, tak jsem si říkal, že kdyby ono umřelo, aby se s ním pořád jenom netěšila, že už pro mě oči nemá. Ani vám nemůžu říct, jak jsem žádlila. Nemůžu už říct, jak to bylo, jenom tolik, že jsem celý týden pil. A takový opilý, jak jsem byl, ukradl jsem ženě dítě a zanesem ho pán Bůh ví kam. Vím, že mě našli bez sebe, daleko v horách, samotného. Dítě už u mě nebylo. Potom jsem ležel 2 týdny bez paměti v cizí chalupě. Říkali, že jsem měl horečku. A když jsem po 3 týdnech s bídou přišel domů a žena celá bez sebe žádala ode mě dítě, já ani nevěděl, že jsem ho vzal, ani kam jsem ho dal. Tak jsme ho hledali a to se nedá říct. Všecko nadarmo. Žena i maminka si mysleli, že jsem ho musel zabít. No ale i kdyby mě zabili, nevím. A báli se. Abych proto nepřišel do vězení a tak oznámili, že se dítě jenom ztratilo. Když já doma nebyl, lidé tomu začali věřit. Znali nás jako poctivé a řádné lidi. Že se někdy opiju, to věděli. No ale prosím vás, kdo si toho všímá? A na ženu toho bylo ze žalu příliš moc. A když jsme to dítě nenašli, zbláznila se. Kdybyste viděl ten žal takovou mladou a hezkou, jak chodí podo mě, někdy udělá všecko, jako kdyby měla zdravý rozum, pak zase ovine do plachty něco, to je jedno co, a jde hledat svoje dítě. Chová ho, jako kdyby ho měla, a už nejednou nám i dobří lidé přivedli celou prokřehlou, každý mě lituje, že s ním mám těžký život, ale nikdo neví, že za to můžu sám. Nejednou, když se v noci probudím a vidím ji, jak chodí po pokoji, přikrývá prázdnou kolébku, myslím, že musím hnedka běžet a přiznat se, že jsem to dítě zahubil. Jenom maminka mě pokaždé uprosila, abych nešel, že když mě zavřou, co si potom počnou a že budou být bídu. Dítě mi už asi nikdo nevzkřísí a ženu neuzdraví. Jurga si lehl znovu na zem, zavřel oči, takže dřevorubec si myslel, že spí.

a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

Kázání Davida Wilkersona. Přestaň se odsuzovat. Tolik se stydím, když vzpomínám na začátky své služby. Protože jsem odsoudil tolik upřímných lidí. Myslel jsem to dobře a moje horlivost byla často upřímná a dobře míněná. Ale kolik lidí jsem přivedl pod strašné odsouzení, protože neodpovídali mým představách o svatosti. Před léty jsem kázal proti make-upu na ženách. Kázal jsem proti krátkým šatům. Odsoudil jsem všechno, co nebylo na mém legitimním seznamu. V minulosti jsem kázal několik velice mocných kázání, která odsuzovala homosexuály, rozvedené, opilce a lidi, kteří dělají kompromisy. Stále jsem hluboce přesvědčen, že pastor musí volat proti vpádu hříchu a kompromisu do životů křesťanů. Stále se mi nelíbí, když jsou křesťanky zmalované jako šlapky. Stále se mi nelíbí minisukně. Věřím víc než kdy dřív, že Bůh nenávidí rozvody. A stále jsem přesvědčen, že Bůh nepřimhouří oko nad nějakým hříchem nebo kompromisem, ať už je jakýkoliv. Ale později na mě Bůh naléhal, abych přestal odsuzovat lidi, kteří selhali, a místo toho jim kázal poselství o lásce a usmíření. Proč? Protože církev je dnes plná křesťanů, kteří už jsou zavaleni horami viny a odsouzení. Nepotřebují víc kázání o soudu a strachu. Oni už jsou dost plní strachu a úzkosti. Nepotřebují slyšet kazatele, který jim říká, jak je na ně Bůh naštvaný. Už se příliš bojí Božího hněvu. Potřebují slyšet poselství, které kázal Jan. Bůh totiž neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Jan 3:17. Ježíš řekl ženě, přistižené při cizoložství, ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš víc. Proč bych teď nemohl já a všichni moji spoluslužebníci kázat stejně milující poselství mnoha tisícům, kteří dnes žijí ve strachu z cizoložství? Proč stále odsuzujeme rozvedené křesťany, kteří se znovu vdají nebo ožení, když činili opravdové pokání a rozhodli se,

že už takto nikdy nezhřeší? Nedávno mě po evangelizaci zastavil jeden desetiletý chlapec a prosil, abych si vyslechl jeho příběh. Byl velice rozrušený. Moje maminka se před 2 roky rozvedla s tatínkem. Maminka je dobrá křesťanka a vdala se za krásného křesťana. Žijí teď s maminkou a mým otčímem. Mám je oba moc rád. Ale moje maminka je stále smutná a hodně pláče, protože jí pastor řekl, že žije v hříchu. Půjde moje maminka do pekla, protože se rozvedla a provdala znovu za rozvedeného muže? Jsem z toho zmatený, protože oba jsou tak nádherní křesťané. Řekl jsem tomu chlapci, co chci říci celému světu. Pokud se rozvedla kvůli svému cizoložství a znovu se vdala, žije v cizoložství. Bůh nenávidí cizoložství, ale jestliže činila pokání, Bůh ji odpustil a ona začala ve všem jako znovuzrozený křesťan. Nežije v hříchu, když je pod krví Ježíše a bylo jí odpuštěno. Může začít nový život bez viny a odsouzení, jestliže Ježíš odpouští vraždu, lhaní zloděje, krádež a tak dále, odpouští také cizoložství. Udivuje mě, že my, kazatelé, jsme ochotní jít do Afriky a kázat odpuštění pohanům. Ale tak neochotní kázat odpuštění a smíření křesťanům doma. Jeden pastor si mi stěžoval na všechny rozvedené, zlomené a ustarané lidi ve svém novém místě. Myslel jsem si, bratře, měl bys být Bohu vděčný, že tě dal na tak úrodné pole. Tohle jsou lidé, kteří potřebují tvoji pomoc nejvíc. Potřebují Božího muže, který jim ukáže, jak všechno začít znovu. Jsem šťastně ženatý muž a Bůh mi pomáhá. Gwen a já budeme vždy spolu, dokud nás smrt nerozdělí. Štítím se rozvodu. Ale trápí mě, že církev je ochotná odepsat všechny, kdo udělali chybu. Církev nabízí útěchu všem, kdo jsou nevinné oběti. Manželku, která byla podváděná. Manžela, od něhož odešla manželka a nechala ho v brindě. Děti připravené rozvodem o rodiče. Ale co všichni ti pachatelé, hříšníci, ti, kteří ublížili svým nevinným blízkým? Jestliže dnes každé třetí manželství končí rozvodem, znamená to, že miliony manželů a manželek tvoří partu provinilých. Nejsem ochotný vzdát se ani provinilců. Zloděj, kterému Kristus odpustil na Kalvárii, nebyl nevinnou obětí. Ne, byl to pachatel, byl to zločinec. Ale ve svém hříchu se ve víře obrátil k Ježíši. Bylo mu odpuštěno a šel s Kristem do slávy. A co homosexuálové a lesbičky a alkoholici? Dosáhneme něčeho, když je odsuzujeme? Ne. 1000krát ne. Kristus nepřišel, aby tyto hříšníky odsoudil, ale aby je v lásce zachránil. Bůh nenávidí skutky homosexuálů, ale neopovrhuje lidmi, kteří se nechovají podle své mužské nebo ženské role. Minulý týden ke mně po evangelizaci přišla 19letá zdravotní sestra. Plačtivě, s lkaním, mi vypověděla své vyznání, které vzbuzovalo soucit. Pane Vilkrsne, jsem lesbička. Cítím se tak nečistá. Církev, kam jsem chodívala, mě požádala,
abych se už nikdy nevracela. Pastor mi řekl, že nemůže připustit, abych svedla další v jeho sboru. Cítím, že jedinou cestou, jak z toho ven, je sebevražda. Žijí ve strachu a odsouzení, musím se zabít, abych našla pokoj. Stáhla se a poodstoupila ode mě, jako by byla příliš nečistá, aby mohla stát v mé přítomnosti. Zeptal jsem se jí, jestli stále miluje Ježíše. O, ano, odpověděla. Moje srdce k němu volá každou bdělou hodinu. Miluji Krista vším, co je ve mně, ale jsem svázána tímto strašným zvykem. Bylo nádherné vidět, jak se jí rozzářil obličej, když mluvila o tom, jak moc jí Bůh miluje i v jejím boji. Řekl jsem jí, nikdy se neoddávej svému hříchu. Bůh dělá čáru právě tam, kde jsi. Každý setrvačný pohyb směrem k němu je počítán za spravedlnost. Každý pohyb zpět přes tuto čáru a pryč od něj je hřích. Když se natahujeme k němu, on se přibližuje k nám. Drž si svou duchovní setrvačnost. Miluj dál Ježíše, přestože jsi ještě nedosáhla úplného vítězství. Přijímej jeho každodenní ochotu odpouštět. Žij každý svůj den. Buď přesvědčená o tom, že Ježíš miluje hříšníky, tudíž musí milovat také tebe. Usmála se s úsměvem úlevy a řekla, pane Vilkrsne, jste první kazatel, který mi kdy poskytnul paprsek naděje. Hluboko ve svém srdci vím, že mě Ježíš stále miluje a vím, že mě z tohoto otroctví osvobodí. Ale každý mě tak odsuzuje. Děkuji vám za poselství naděje a lásky. Čtenáři tohoto poselství, žiješ teď v odsouzení? Zhřešil jsi proti Bohu? Zarmoutil jsi Ducha Svatého ve svém životě? Vedeš ztracený boj s nějakým přemáhajícím pokušením? Všechno, co potřebuješ udělat, je hledat Boží slovo a objevíš Boha milosti, lásky a nekonečného slitování. David řekl, budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine, pane, kdo obstojí? Ale u tebe jest odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla. Žalm 133:4. Do mé kanceláře přišla jedna rozrušená žena a vzlikala. Pane Vilkrsne, když si mě Bůh vyléčil z alkoholismu, ale nedávno jsem se dostala do takové deprese, že jsem se vrátila k pití. Teď nedokážu přestat. Zklamala jsem tak strašně pána, že mi nezbývá nic jiného, než to vzdát. Po všem, co pro mě udělal, musím myslet na to, jak jsem ho zklamala. Nemá to smysl, já to prostě nikdy nezvládnu. Jsem přesvědčený, že existuje mnohem víc duchovních selhání a proher, než si mnozí z nás uvědomují. A existuje démonická strategie vystavět z těchto selhání zdi, aby drželi poražené jedince daleko od Boha. Ale nesmíme nechat ďábla, aby naše dočasné porážky změnil v trvalé peklo. Věřím, že existují doslova miliony lidí podobných mladému námořníkovi, který mě přišel navštívit. Se slzami v očích mi řekl, můj otec je pastor, ale já jsem ho strašlivě zklamal. Jsem tak slabý, bojím se, že už nikdy nebudu sloužit Bohu tak, jak bych měl. Nechám se tak snadno svést k hříchu.
Vyznání, jako jsou tato, jsou tragická, ale veliké povzbuzení čerpám z pochopení skutečnosti, že někteří z největších mužů a žen Bible prožili období selhání a porážek. Považovali byste Mojžíše za neúspěch? Sotva. Byl pro Izrael tím, kým byl pro Ameriku Washington a Lincoln dohromady. A ještě mnohem víc. Ale podívejme se na život tohoto velkého zákonodárce blíž. Svou kariéru začal vraždou. Po níž následovalo 40 let skrývání před soudem. Mojžíš byl mužem strachu a nevíry. Když ho Bůh povolal, aby vyvedl Izraele z otroctví, prosil: nejsem muž výmluvný, zpozdilých úst a neohebného jazyku jsem. Pošli, prosím, toho, kteréhož poslatí máš. Exodus 4, 10, 13. To Boha rozhněvalo. Celý svůj život Mojžíš toužil vstoupit do zaslíbené země. Ale jeho selhání mu v tom zabránila. Přesto Bůh přirovnává Mojžíšovu věrnost ke Kristově. Židům 3, 1, 2. Jeho chyby ho nevyloučily z boží síně vítězů. Obvykle přemýšlíme o Jákobovi jako o velikém modlitebním bojovníkovi, který zápasil s andělem Pána a zvítězil. Jákob dostal vizi nebe s anděli vystupujícími a sestupujícímu po žebříku. Přesto byl život tohoto muže plný do očí bíjících selhání a písmo před námi žádné z nich neskrývá. Jako mladík Jákob oklamal svého slepého otce, aby ukradl dědictví svého bratra. Jako ženatý pohrdal svou manželkou Líhou, zatímco v sobě choval velkou tajnou lásku k její sestře Ráchel. Nepřijal svou zodpovědnost jako manžel. Po narození každého syna si Lía myslela: již nyní připojí se ke mně muž můj. Genesis 29:34. Ale skutečnost byla jiná. Jákob ji nenáviděl. Tady byl muž chycený v síti podvodů, lstí, lumpáren, krádeží, nevěrnosti a polygamie. Přesto stále uctíval Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. Král David, zpěvák žalmů a mocný válečník, se těšil z Hospodinova zákona a vydával se za spravedlivého muže, který by nikdy nemohl stát mezi hříšníky. Ale jak šokující jsou slabosti toho velikého muže. Přebral Bečabé jejímu manželovi Uriášovi. Poslal tohoto nic netušícího muže na smrt v předních řadách své armády. Prorok Nátan řekl, že tento dvojnásobný hřích dal velkou příležitost nepřátelům Hospodina k rouhání. Představte si tohoto velikého krále, jak stojí nad rakví svého nemanželského dítěte, po boku ukradenou manželku a svět plný nepřátel, kteří kvůli jeho nechvalně známým hříchům proklínají Boha. David tam znamená naprostou prohru. Přesto Bůh nazval Davida mužem podle svého srdce. 1 Samuelova 13:14. Požehnal také vrahovi Mojžíšovi a intrikánovi Jákobovi, protože tito muži se naučili, jak vytěžit ze svých chyb a jít dál do vítězství. Jestliže tě tvoje selhání a prohry zbavily odvahy, mám pro tebe dobrou zprávu. Nikdo není blíž Božímu království než muž nebo žena nebo mladý člověk, který se může podívat na to, co je v jeho očích porážka.
naučí se jí čelit a přejde do života pokoje a vítězství. Zde je plán, jak to udělat. Neboj se selhání. Tohle je patrně automatická reakce. Když Adam zhřešil, snažil se skrýt před Bohem. Když Petr zapřel Krista, bál se mu podívat do očí. Když Jonáš odmítnul kázat Ninive, hnal ho jeho strach na moře, prchal z Boží přítomnosti. Ale Bůh mi ukázal pravdu, která mi mnohokrát pomohla. Něco mnohem horšího než selhání je strach, který selhání doprovází. Adam, Jonáš a Petr utíkali od Boha ne proto, že by ho přestali milovat, ale protože se obávali, že je na ně příliš rozhněvaný, aby je pochopil. Satan takový strach používá, aby si lidé mysleli, že už se nemají namáhat. Tenhle starý žalobce bratří čeká jako sup, kdy uděláš nějakou chybu nebo nějak selžeš. Potom použije každou lež z pekla, aby tě přiměl k tomu, že to vzdáš, přesvědčený o tom, že Bůh je příliš svatý nebo ty, že jsi příliš hříšný, aby ses mohl vrátit. Nebo tě vystraší, že nejsi dost dokonalý. Nebo ti řekne, že se nikdy nepozvedneš nad své selhání. Zbavit Mojžíše strachu a učinit ho použitelným pro Boží plán trvalo 40 let. Boží plán osvobození musel být odložen o téměř půl století, než se jeden muž naučil čelit svému selhání. Kdyby Mojžíš nebo Jákob nebo David rezignovali, smířili se se svým selháním, nikdy už bychom o těchto mužích znovu neslyšeli. Ale Mojžíš znovu povstal, aby se stal jedním z největších božích hrdinů. Jákob čelil svým hříchům, smířil se svým bratrem, kterého podvedl, a dosáhl nové úrovně vítězství. David utíkal do Božího domu, chytil se rohu oltáře, našel odpuštění a pokoj a vrátil se ke své nejlepší hodině. Jonáš odčinil své kroky. Učinil to, co nejdřív odmítal udělat, a přivedl celé město k pokání a osvobození. Petr vstal z popela zapírání, aby vedl církev k letnicím. Navzdory chybě jdi dál. Je to vždy poselhání a prohře, kdy člověk udělá své největší dílo pro Boha. Před 20 lety jsem seděl ve svém malém autě, vzlikal a naříkal. Myslel jsem si, že jsem naprosto selhal. Byl jsem bez ceremonií vyhozen ze soudní síně poté, co jsem byl veden Bohem, abych svědčil 7 teenagerům, kteří se dopustili vraždy. Viděl jsem svou fotku v bulvárních plátcích s titulkem Kazatel mávající Biblí přerušil soudní přelíčení vraždy. Zdálo se, že můj pokus poslechnout Boha a pomoci těmto mladým zabijákům, jak jsem si myslel, skončil strašlivou prohrou. Děsím se pomyslet, kolik požehnání bych minul, kdybych to v tuto temnou hodinu vzdal. Jak jsem dnes rád, že mě Bůh naučil čelit mému selhání a pokračovat k dalšímu kroku, který pro mě měl. Znám 2 vynikající boží muže. Oba z nich sloužili tisícům lidí, kteří se dopustili stejného hříchu jako David a Bečabé. Jeden služebník se rozhodl, že nemůže pokračovat. Dnes pije a proklíná Krista, kterého kdysi kázal. Druhý muž činil pokání
a začal úplne znovu. Teď vede mezinárodní misionářský program, který získává tisíce lidí pro Krista. Jeho selhání zůstalo za ním. Stále jde vpřed. V mé práci s narkomany a nenapravitelnými lidmi jsem spozoroval, že většina těch, kteří se vrátili ke svým starým zlozvykům, se poté, kdy čelí svému selhání a vrátí se k Pánu, stávají silnějšími než všichni ostatní. Mají zvláštní povědomí satanovy moci a naprosto odmítají spoléhat na tělo. Navzdory chybě dál uctívej. Existoval jediný způsob, jak mohl Mojžíš zůstávat ve vítězství. Protože měl sklony jako mnozí z nás dnes. Neustále hovořil s Hospodinem, tváří v tvář, tak jako mluví člověk s přítelem svým. Exodus 33, 11. Mojžíš udržoval toto důvěrné přátelství s Bohem. Věřím, že tajemství svatosti je velice prosté. Zůstávej blízko Ježíše. Stále se dívej na jeho tvář, dokud se nestaneš podobný obrazu, na který hledíš. Jednou večer mě na ulici zastavila hysterická žena a vybreptala mi strašlivé doznání. Svírala moje rukávy tak silně, že jsem myslel, že je přetrhne. A řekla: Pane Wilkersne, čelím nejčernější hodině ve svém životě. Nevím, kam se mám vrtnout. Můj manžel mě opustil a je to všechno moje chyba. Když myslím na to, jak jsem zklamala Boha a svou rodinu, nemohu v noci vůbec spát. Co si na světě počnu? Byl jsem veden k tomu, abych jí řekl: Drahá přítelkyně, pozvedni své ruce právě teď na rohu ulice a začni uctívat Pána. Řekni mu, že víš, že jsi selhala, ale stále ho tolik miluješ. Pak jdi domů a padni na kolena. Nežádej Boha o věci, jen k němu pozvedni své srdce a své ruce a uctívej ho. Zanechal jsem tu ženu na rohu ulice s rukama zvednutýma k nebi. Po tváři se jí koulely slzy, chválila Pána a již zakoušela vítězství, které se začínalo valit zpět do jejího života. Teď mi dovolte mluvit o vašich selháních. Jsou ve vašem domě rozbroje? Svírá váš život nějaký opovrhovaný zlozvyk tak silně, že se vám zdá, že není možné to zlomit? Jste zmučení v mysli nebo v duchu? Řekl vám Bůh, abyste něco udělali a vám se to nepodařilo? Jste mimo Boží vůli? Jste pronásledováni vzpomínkami, jací jste byli? Nebo vidinami toho, jací můžete být? Tehdy uctívej Pána uprostřed svého selhání. Chval ho, vyvyšuj ho. Všechno to může znít jako veliké zjednodušení, ale způsob, jak se selhání stane minulostí, je dost prostý. Aby ho děti, blázni i doktoři filozofie úspěšně pochopili a poslechli, Kristus říká: Všechno, co mi dává Otec, přijde ke mně a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Jan 6:37. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtěžkáni, a já vám dám odpočinout. Matouš 11:28. Neboj se selhání. Navzdory chybě jdi stále dál. Uctívej Boha, dokud nepřijde vítězství.
Nejtěžší část víry je ta poslední půl hodina. Pokračuj. Tvoje nejhezčí hodina na tebe ještě čeká.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 10. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede, pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl, před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet, do nejdelších časů. Budeme se modlit. Pane, tak chvále ti patří za to, že tak jsme se tu mohli sejít i za takových podmínek, pane, tak ti děkuju, že tu můžeme stát společně. A tak ti děkuju za to, že tak ty jsi mezi námi a prosím tě, aby si tak požehnal dnešní slovo, aby si tak otevíral naše srdce, aby jsme tak mohli naslouchat tvému slovu a požehnej celé toto shromáždění. Amen.

S Boží milosti otevíráme opět 23. žalm, dnes po 10. A dostáváme se k té krásné větě, která tu zazněla. Stezkou spravedlnosti mne vede. Je to věta z 3. verše. Kralická Bible, pokud ji máte sebou, říká, vodí mne po stezkách spravedlnosti. Další věta, k níž se z Boží milosti, říkám, dostáváme, a jak jste si všimli jistě, skládá se ze 4 slov. Teska, neboli cesta, dále spravedlnost, vůdcovství a za čtvrté samotná ovečka, která říká, mne vede dobrý pastýř stezkou spravedlnosti. Na jedné straně velmi krásné a požehnané. Víte, už ta představa, že jste vedení Pánem Bohem v tomhle světě, ve svém životě, navíc po cestě spravedlnosti, kdy každý dychtíme po tom, aby všechno bylo spravedlivé, aby nikdo nás nezneužíval, aby k nám byli všichni férovi, jestli to všichni pečlivě hlídáme, jsme velmi neklidní a podráždění, když nám toto bezpečné teritorium někdo naruší. Takže na jedné straně jsme velmi vděční, věřím, když můžeme vyznat, že ten náš dobrý pastýř nás vede po té jeho cestě, po cestě spravedlnosti. I nevěřící lidé častokrát říkají, Boží mlýny melou, pomalu, ale jistě, a odvolávají se na něco, i když to nevěří, vnímejte na něco, co tam někde je spravedlivé, i v tomto nespravedlivém světě. Mnozí věří, že je něco spravedlivého, co by mělo každého člověka vést k tomu, aby se i on choval spravedlivě. Takže na jedné straně, věřím, jsme rádi, když můžeme vyznat, že náš dobrý pastýř nás vede po cestě, po té stezce spravedlnosti. Jenomže trochu to zaskřípe v této větě, když se dostáváme k té samotné představě, že jsme vedení. Víte, to je něco, co i nám, křesťanům, Kristovým ovečkám, moc nevoní. Představa, že jste vedení. Samozřejmě, že toužíme po spravedlnosti, jenomže ono vedení, které vlastně vyžaduje následování toho dobrého pastýře, to nás nejednou ne úplně natchne. Ne, nemůžete si v tomto případě jednoduše jít, kam chcete. Když jste veden, tak si nemůžete jít, kam chcete. Pejsek, který je na vodítku, ten si nemůže jít, kam chce. Když je bez vodítka, tak to páníček někdy musí křičet, ale když je na vodítku, nemůže si jít, kam chce. Když žalmista říká, že nás Pán vede stezkou spravedlnosti, nutně se nám vybavuje, na jednu stranu, jak jsem řekl, ta krása, radost, že nás Bůh má ve své moci, na druhé straně ale stále je tam to, že jste veden. Jak jsem řekl, to se nám nevždy líbí. Nebo líbí se vám všechny stezky toho dobrého pastýře? Každý víte už, jak dlouho vás vede Bůh po své cestě. Dejte si tam ta léta, kolik patříte do Kristovy církve. Bratře, sestry, buďme upřímní, opravdu se nám líbí všechny stezky, po kterých nás Bůh do dnešního dne vedl? Nebudeme odpovídat nahlas, ale každý vůči našemu Bohu buďme upřímní. Líbí se nám vždycky stezky našeho pastýře, těšíme se z toho, že můžeme jít za ním. Pozor, všude, kam nás on vede. A nebo toho máme někdy dost a reptáme, že zase tudy musí mít. On si jde ten a onen s krátkou, v životě se mu daří. Já zase musím mít cestou utrpení. Víte, že cesty za Pánem jsou někdy i cestami bolesti, slzy. Nás tam provází. Když to ti druzí zdá se, že mají život lehčí, že nejsou tak nemocní jako my.
Kolikrát se zpřistihl stejně jako já, že se mi nelíbí ty cesty, kudy mě Bůh vede. A přitom říkám, já mám rád 23. žalm, to je tak krásný žalm, jenomže všimněte si, on říká, stezkou spravedlnosti mě vede můj pastýř. A tak se musíme ptát, líbí se nám to? Víte, David v tomhle požehnaném žalmu si tohle vedení váží. Nemůže si to vynachválit, cení si toho. On mohl použít úplně jiný výraz, však on skládal tento žalm. Jestli víte, když něco skládáte, tam můžete dát úplně jiný výraz, jinou větu. Ale on, věřím, po pečlivém zvážení volí právě tenhle výraz. Mohl stejně vyzvednout úplně jinou přednost svého pastýře. Ale on vyzvedává právě tuto, můj pastýř mě vodí po stezkách spravedlnosti. Jinými slovy, je ke mně férovi. A tak v touze, abychom nepřišli o toto požehnání, my Kristovi ovečky v této době, tak sobě i vám poukáží na několik důvodů, které Kristovi ovečky o toto požehnání ochuzují. Pokud bych to měl vyjádřit jedním slovem, pak je to určitá návykovost, ke které jsou ovce náchylní. Víte, ovce skutečně jsou velmi návyková zvířata. Pokud je ponecháte sami sobě, aby si dělali, co sami uznají za vhodné a jako pastýř je nějak nesměrujete, nepřestanete se divit, jaké zvyky si osvojí. Většinou to jsou ale zvyky, které jim ubližují v životě. A nebýt dobrého pastýře s ovečkami by to dopadlo vůbec celým stádem velmi špatně. Proto si v téhle biblické poukážeme na několik takových oblastí, z kterých se návykovost u oveček skládá. A já prosím Pána, aby když už tedy nás nazývá svými ovečkami, aby nám i Duch Boží ukázal, do jaké míry je to v mém a vašem životě také takto nebezpečné, že si zvykneme na některé věci a i se zlobíme, když nám je někdo bere a přitom nemusí vždycky být požehnáním pro naše životy. Prosím, aby Pán prostřednictvím Ducha Svatého konfrontoval vás i mě tou svojí pravdou, protože Duch Boží je tady od toho, aby nás uváděl do veškeré Boží pravdy. Takže pojďme k prvnímu zlozvyku ovečky a to je, že chodí po stejných pěšinách. Víte, je to zvláštní a jistě jste si to taky někdy všimli při pohledu na stádo ovci. Oni totiž pěšinou, po které šli včera, oni po ní jdou dnes a půjdou po ní zítra a budou po ní chodit stále. Protože si vyšlapali. A budou po ní chodit tak dlouho, dokud nevyšlapou hlubokou brázdu a stále se tam do ní budou tlačit. Už jako malý kluk jsem se divil na pastvě tomu, kdo vyšlapal tak hluboké pěšiny uprostřed stráně, kdo tam mohl takhle jít do té míry, že se prohloubila země. A nebyla to pouze jedna pěšina. Někdy v pravidelném odstupu jedna pěšina za druhou lemovali stráně. Vnímejte tam, kde se měli pást. Na jednu stranu to bylo dobré, vypadalo to i moudře snad, že si ovečky poradili, vyšlapali si pěšinky. Ale víte, to, co na tom už nebylo moudré a už méně dobré, když to nebyly stezky, které jim vytyčil pastýř. Někdy se stávalo, že ovce si vyšlapali jenom své pěšinky a už nechtěli následovat pastýře. Pastýř šel jiným směrem a ovce, které do té doby šly za ním, přestali za ním jít a šli si znovu po těch svých. Zvykli si jít po těch svých cestičkách a velmi těžko je pastýř odvykal. A pak už nemohli jít před nimi, protože ho nenásledovali, ale museli jít za nimi. Jenomže víte, že dobrý pastýř své ovce vodí, nehoní. Ve chvíli, kdy se ale vyšlapali své pěšinky a nešli za ním, už museli jít za nimi, nikoliv před nimi. A tak zkusme být i my dnes upřímní vůči sobě jako Kristovi ovečky. A ptejme se, Pane, jak moc jsem podobný právě těmto ovcím. Musíme si uznat, že máme taky častokrát vyšlapané jako křesťané své pěšinky a málo kdy si necháme, aby nám Pán do toho mluvil, aby nás vedl. Byly časy, kdy jsme šli za ním, jenomže jak tak čas běží, jako křesťané si vyšlapeme své pěšinky a odmítáme jít za pastýřem. Pastýř volá, ovečky ale mají svoje cesty. Jestli si vzpomenete na slova Pána Ježíše, který řekl, já jsem ta cesta.
Pokud máš za někým jít, tak pojď za mnou. Jenomže následovat pána po jeho cestě se nám nikdy nelíbí. Protože jsou naše oblíbené cestičky osvědčené, vyšlapané. Už někdy jsou tak hluboké, že v nich nejsme vidět, ale jsou to naše. A ďábel, víte, on to podporuje. Jen jdi. Někdy říkáme už můj děda, můj táta a tak dále. Ale pastýř volá, pojď sem, pojď za mnou. Pojď, půjdeme tudy, půjdeme k tomuto úkolu, půjdeme k této službě. Jednou se ale nedočká, jen protože ta naše návykovost chodit po stejných pěšinách nám nedovolí vystoupit z tohoto stereotypu. Proto také jsme svědky, jak někteří křesťané se během duchovního života vůbec nikam neposunou. Apoštol Pavel říká, už jste měli jíst hutnější pokrm, stále jste u mlíčka. Ale někdy krátce po to, co lidé uvěří, si vyšla po nějakou pěšinku a nechtějí z ní sejít. Setkáte se s nimi i po letech a žádná změna na nich není patrná. Už měli vyrůst někam. Měli poznat Boží hlas, měli vědět, kudy pán je vede. Jenomže jak by mohla nastat změna, pokud zůstaneš na pěšince, kterou jsi ty vyšlapal a nenechal ses uvést pánem. Stává se to tehdy, když se nenecháme vést. Nemáme chuť zapřít sebe sama. Nechceme se vzdát práva na samostatné rozhodování. Je pravda, že leckdo by s námi v tomto nesouhlasil a možná i se s námi dnes večer přel, že tomu tak není. Mnozí i dnes prohlašují slavnostně, že je vede pán, že jsou ochotní nechat se jim vést, kamkoliv, kudykoliv, zpíváme i písně, když vyjadřujeme ochotu nechat se vést, kážeme o tom zkazatelen, ale musíme se nesptát, jsme ochotní následovat pána kamkoliv nás vede? Jakmile se v praxi má ukázat skutek, tak někdy ne a ne se ho dohledat. Ano, jakmile se v praxi má jednat o vedení Duchem svatých, po stezkách spravedlnosti je málo těch, kteří Krista, svého pastýře, takto odevzdaně následují. Při tom všem, jak jistě víte, je to zásadní otázka vypovídající o našem duchovním růstu. Tehdy rostu, když jdu za pánem tudy, kudy mě vede on. Ano, buď se ovce rozhodnou v praxi jít s Bohem, pod jeho vedením krok za krokem duchovně porostou, budou prospívat jeho ovčinci a stádu, anebo jeho vedení budou vzdorovat dál a dál duchovně upadat. A tím je dalším zlozvyk oveček. A to je, že se častokrát pasou na stejném místě. Víte, velký to návyk a vlastně i zlozvyk každé ovečky, že se ráda pase na jednom místě. Někdy jste u ovci měli pocit, jako kdyby žádné jiné paství neexistovaly, než ta, na které se pase. Když už jsme ovečky neměli, já jsem někdy tak záviděl těm, kteří je pásli, protože krávy, které jsem pásl, ty běhaly a museli se za nima běžet a ovečky se pásly na jednom místě. Někdy se nehnuli z místa a vypásli louku do úplné země. Na jednu stranu též dobrý zvyk, že? Nepohrdali trávou, ale oni si tak nevědomky zničili pastviny. Kdyby nad nimi nebděl pastýř, tak by tu trávu spásli úplně do země. Oni skutečně jsou schopni vyhrabat i travní kořeny a spást je. Takže po nich zbude na pastvině opravdu spoušť. A nepřemýšlí, co budou jíst zítra. Říká se jí možná zbytečně živé sekačky. Proto jsme svědky v dnešním světě, pokud vás to někdy zajímalo a podívali jste se na to v různých dokumentárních filmech anebo jste si o tom něco přečetli, když si kvetoucí kraje s hojnými pastvinami pro chov ovci jsou dnes pustinou. Protože chovatele ovci se buď nevědomky anebo z lhostejnosti správně o svá stáda nestarali a nechali je pást tak dlouho na jednom místě, až do úplného zničení krajiny. Takové pustiny najdete i dnes ve Španělsku, v Řecku, na Novém Zélandě, ale také i na některých místech na západě Spojených států. Nadměrně velká stáda
a nemoudrého obhospodařování nakonec přinesli jenom chudobu a bídu, protože ovce to všechno vypásly až do země. Žel, možná jste také slyšeli ten vžitý názor, že ovce všude nějak přežije. To se říká. Ale je to docela mylný názor. Někdy opravdu pravý opak. Ovce jednoduše ve svém zlozvyku se připravovaly o budoucnost. Proto je pastýř najednou musel popohnat o kousek dál. Zavést je na další louku. Opravdu žádný jiný dobytek nepotřebuje tak starostlivou péči a doslova pevný řád ve vedení jako právě ovce. Musí být pastýřem vedena. Musí být posouvána na další trávu. A já věřím, že tohle jistě věděl i žalmista David, který psal tento žalm, byl pastýřem ovci a on si všímal toho, že ovce musí být vedena. Že musí být pod ustavičným dohledem pastýře. A také pastýřova moudrost v tom, kdy se rozhodnout ovci z té pastvy, kde právě je, a odvést ji nám, musela být na místě. Já cituji již několikrát zmíněného afrického pastýře, který v tomto směru říká: první farma, kterou jsem získal pro chov ovci, měla neobhospodařované a ovcemi dohola vypasené pastviny. Původní vlastník farmu pronajal, nájemce ji obsadil ovcemi a nechal je tam žít bez péče a dohledu. Jak se jim zachtělo. Následky ale byly hrozné. Pole byla tak vyčerpána a louky tak spasený, že jen tu a tam rostla ubohá stébla trávy. Z úzkých ovčích chodničků byly hluboké příkopy. Svahy bez porostu nezadržitelně ničila eroze. Zdálo se nemožné farmu zachránit. Ano, tak dovedou zničit krajinu ovce, ponechané sobě a svým zlozvykům. Tolik citát. A já dále v tomto směru chci podotknout, že tím, že se nejednou ovce nechali pást vždycky na stejné místě, přispělo k dvěma dalším nebezpečným věcem. Za prvé, to místo velmi znečistili. Že se už na něm nedalo pást. A za druhé, protože ji zamořili různými nemocemi a hmyzem. Během krátké doby může být celé stádo nakažené škrkavkami a různou prašivinou. A důsledkem takového hospodaření je nemocné stádo, zničená země a zrujnovaný pastýř. Proto čteme dnes to krásné slovo Davida: můj pastýř, ten mě vodí. Ten mě vodí. Ten mě nenechá jít, kudy se mi zamane. A navíc vodí mě po stezkách spravedlnosti. Myslí to se mnou dobře. Já bych nikdy nevěděl, kudy mám jít, ale on to ví. Protože ví, co je a není spravedlivé. Víte, kdybychom teď vzali jeden druhého, tak asi každý máme nějakou jinou spravedlnost. To, co se jeví mně jako spravedlivé, se nebude jevit vám, protože se vás to možná v tom a onom bude dotýkat. A vy byste to trošičku udělali jinak. Jak je krásné, že Pán Bůh nenechává chod tohoto světa na nás, my bychom to dovedli ke špatnému konci. Mnozí z nás by dnes byli rádi, že je sluníčko, ale kolik lidí by chtělo dneska déšť? A možná by se našli taci, kteří by chtěli lyžovat. Jak by to asi vypadalo na tomhle světě? O to víc, jako Kristova církev, měli bychom Pánu Bohu děkovat, že nás vodí, že nás nenechá, abychom šli, kudy chceme. Protože on ví, co je spravedlivé pro tebe a pro mě. On ví, které pastviny je teď dobré, abychom spásali. Ano, náš Bůh se snaží v jakékoliv době se o nás spravedlivě starat. Snaží se jakékoliv katastrofě příšící se z našich zlozvyků předcházet. Ví totiž, že zlozvyky vaše a moje jsou nebezpečné pro naše životy, i když se nám to teď nezdá. Proto to nepodceňuje. Jak to dělá tak, že nás převádí na jinou pastvinu? Je pravda, že ne vždy se nám chce. Říkáme, ale nám je tady dobře. Máme tady vyšlapané cestičky, chodničky, my nechceme na jinou louku. Ta naše je sice vypasená, ale jsme tady zvykli. Neuvědomujeme si ale, že Pán chce pro nás vždycky jenom to dobré. A tak, bratře, sestro, buďme mu za ty převody z místa na místo vděční. Ano, někdy je to ze zdraví do nemocí, anebo obráceně. Z radosti do trápení, anebo k
Každý víte, kudy vás Pán provedl v tomhle týdnu. Zkusme mu být více vděční. Víme, že on to dělá proto, že to je dobré. Pro vás a pro mě. Nechci být špatně pochopen, nedělá to v otázce učení. Nedělá to tak, jak mi říkal před lety jeden křesťan, když jsem uvěřil a začal jsem vysvětlovat ostatním Bibli, každou neděli jsem kázal něco jiného, protože jsem neviděl, co je pravda. Takhle to Bůh nedělá. Věřím, že každý z nás, když jsme přijali Krista, tak jsme ho poznali na nějakých základech, na kterých stojíme. Není to tak, že si někdo vysvětluje, že Pán nás z jedné louky poznání vodí na druhou, aby tu předešlou odvrhl. Že každý z nás, když jsme přijali Krista, tak jsme ho poznali na nějakých základech, na kterých stojíme. Není to tak, že si někdo vysvětluje, že Pán nás z jedné louky poznání vodí na druhou, aby tu předešlou odvrhl. Není to tak, že my jsme uvěřili v to, že Pán Ježíš Kristus

z louky na louku, ale dělá to tak, že nás vodí z jedné zelené louky na druhou, aby tam ta tráva dorostla, aby se zregenerovala a my, abychom stále byli na zelených pastvách. Vnímáte, jak krásně to ladí s tím, co říkal David v minulých slovech? Na pastvách zelených mne pase. Všimněte si, neříkal na pastvě zelené, ale na zelených pastvách, na zelených pastvinách. Je jich vícero. A Pán nás pase tady, aby nás zase přehnal sem a ta tráva doroste. Ano, někdy z radosti nás uvede do smutku, protože to potřebujeme, že je to dobré pro naše životy. A víte, proč ty pastviny byly stále zelené? Protože pastýř je nenechal, aby tu jednu vydrželi úplně do hlíny. Nenechali, aby vytrhali kořínky. Proto vidíme i v dnešní době, která k dobří pastýři udržují svá stáda neustále v pohybu. Možná jste taky slyšeli, jak někteří křesťané říkají, u nás se stále něco děje. Tak by to mělo být. Křesťané by stále měli být v pohybu, stále na cestě svého Pána, který je přehání z jednoho místa na druhé. Je tam, kde už se nic neděje. Tam je veliký otazník. Pastýř se zabrání v tvém i mém životě hlubokému vyšlapání cestiček. A v konečném důsledku chce zabránit už zmíněné erozi. Předchází tak, jak už jsme si řekli, i znečištění prostředí a zamoření svého lidu různými parazity, různými duchovními nemocemi. Jenomže víte, že aby se tak dělo, tak pastýř musí mít dopředu promyšlený plán. Ovečka to neřeší. Ovečka se pase tam, kam ji pastýř vyvede. Ale pastýř už musí přemýšlet, kam ji vezme zítra, kam ji vezme další týden a kam ji vezme další měsíc. Přesně to, věřte mi, měl na mysli David, když vyznává, že Bůh ho vodí po cestách spravedlnosti. Říkal si, jestliže Pán chce mě tudy provést, pak ví proč. A i tady všimněte si, neříká po stezce spravedlnosti, ale po stezkách. Opět množné číslo. Pán má spoustu cest, kudy vodí naše životy. Opět říkám, nechci být špatně pochopen, neznamená to, že to, co platilo včera, nám dnes vezme. Otázka základu. Ale mluvím o životě v církvi Kristově. Prožíváme radostné chvíle, prožíváme smutek, proto je řečeno v písmu, radujte se s radujícími, plačte s plačícími, protože stále budou ti, kteří se budou radovat a budou plakat. Stále řekl, stejně tak řekl Pán Ježíš, chudé budete mít stále mezi sebou. Ano, život křesťané pestrý. A měl by být pestrý. A měl by zůstat pestrý. Po stezkách spravedlnosti nás vede, ne po té jedné pěšince. A tak bych moc rád, kdybychom si zamilovali našeho Pána i v tomto směru. A děkovali mu za to, že nás přesouvá z místa na místo otázce zelené pastvy. Jak jste byli svědky a já spolu s vámi během uplynulých dvou měsíců, nechal nás i na chvíli zavřené v ovčinci. Každého ve své rodině. Určitě se nám to nelíbilo, ale pojďme i za to děkovat. Pán ví, co je spravedlivé pro vás, pro váš a můj život. Nemáme vždy rádi přesouvání, ale díky Pánu za jeho spravedlnost. A pojďme k třetímu zlozvyku. To je takové slepé chodění jedné ovečky za druhou. Víte, vést ovce na pastvu, to je skutečně krásný zážitek. Já jsem osobně to nezažil, ale byl jsem mnohokrát toho svědkem. To je něco úplně jiného, než když jste hnali krávy nebo jste vedli koně. Ovce totiž jen co pastýř otevře ohradu, aby vedl stádo na novou louku, vyjde ven a čeká, ovce vyjdou, pastýř se postaví před ně. A oni s radostí, v jakémsi radostném očekávání, tlačí se jedna za druhou, aby už byli tam, kam je pastýř vede. Nikdy předem ovečka neví, kam je pastýř povede. Může tušit. Ale víte, to pokorné následování pastýře, to je prostě ozbrojující. Jak už jsme si mnohokrát tady řekli, ovce se sklopenou hlavou, ale za pastýře. Dokonce i ty staré ovce po ránu byly radostné a poskakovaly, protože se nemohly dočkat louky, na kterou je pastýř vyvede. S očekáváním, kam je pastýř povede.
Přesto

víme a je všeobecne známo, že ovce, i když mají tak úžasné zkušenosti se svým pastýřem, se z ničeho nic chytnou jedna druhé a slepě se následují bez domyšlení, kam je to zavede. Najednou si jedna ovce něco usmyslela, všimla si, že ta druhá někam utíká, a tak se prostě vydala za ní. Další se přidala a pojednou celé stádo běžilo neznámo kam. A neřešili to. Ani se o to nezajímali. Slepě šli jedna za druhou. A víte, v tomto směru je až alarmující, že náš Pán Ježíš nás též nazývá ovcemi. Tady si říkáme, by si to mohl odpustit. Ale on věděl proč. Je pravda, že nejednou jdeme rádi a s radostí za ním. A možná po ránu poskakujeme. Radosť. Ale otázkou je, co děláme v poledne a k večeru. Možná ve chvíli, kdy jsme uvěřili v Pána Ježíše, jsme byli radostní a ptali jsme se na Boží vůli, poskakovali jsme jako ty ovečky po ránu. Ale jak tak čas běží a léta na cestě víry už se posunula, jak na tom jsme, bratři a sestry? Poté, co už jsme se na té pastvě Kristovi zorientovali a zjistili, že tudy a tamtudy by to bylo možná snažší a lepší, je skutečně až zahambující, kolik máme podobných zlozvyků i my v tomhle směru, jako Kristovi ovečky. Na pár z nich nám poukazuje svaté písmo. Vzpomínáte, Izajáš 53:6 říká, všichni my jako ovce zbloudili jsme. A pokračuje, jeden každý na cestu svou obrátili jsme se. Jako kdybyste viděli stádo. Pastýř je tady, ale všichni to vzali za tou jednou, která někam běží. Všichni my jako ovce jsme se vydali bludnou cestou. A byla to naše cesta, říká Izajáš. Každý na svoji cestu. Ano, nejednou tak jednáme opakovaně, nejednou tak jednáme úmyslně a samozřejmě vždycky k vlastní škodě. Nenásledujeme-li pastýře, nevede-li nás on, vždycky to je k vlastní škodě. A důsledky, jak jistě víte, důsledky každé lidské svéhlavosti jsou vždycky příšerné a vždycky byly. Ke každé naší svéhlavosti se pojí nejednou pýcha, pojí se tam sebeprosazování, a navíc ve slovech, každý na svou cestu obrátili jsme se, je slyšet, začali jsme si dělat, co jsme chtěli. Přesně tohle tam slyším. Když mi Pán říká, vydal ses na svou cestu, tak tam slyším, začal jsi dělat, co sám chceš. Začal jsi prosazovat svoje vlastní přání. Začal se zřídit svojí vlastní hlavou. A přitom víme z písma, že Kristus je naší hlavou. On by to měl řídit. Víte, naše ruka, noha neudělá nic, než ji nařídí hlava. To si jenom my někdy myslíme, že noha si jde kam chce. Nejde. Nemůže udělat noha ani krok tím a oným směrem, pokud ji hlava k tomu nedá pokyn. Oč víc říkáme-li, že Kristus je naší hlavou, bychom se měli ptát, a vede nás ještě dnes Kristus? Je on naším pastýřem? Ve chvíli, kdy si jdu po svém, dávám Bohu najevo, že vím já, co je pro mě dobré. Ale opravdu to vím? Myslíte si, že víte, co je pro vás dobré? Víte, takové to nic mi neříkej, já vím, co mám dělat. Setkáváme se s tím častokrát, že komu chceme v něčem pomoct, nic mi neříkej, já vím, co mám dělat. Známe všichni výsledky. Když nám děti řeknou, mě to neříkej, já vím, co mám dělat, známe výsledky. Další místo v písmu o tom svědčící je z přísloví 14:12. Tam je řečeno, někdy se člověku zdá cesta přímá. Zkuste to doplnit, nakonec přivede k smrti. Jak je ale krásné, že právě v tomto místě bratře a sestro vstupuje do cesty každé ovečce ten dobrý pastýř a praví, já jsem ta cesta. Pravda je život. Jan 14:6. Stačí pak uposlechnout a změnit směr a jít za ním. Ano, nastoupit na stezku spravedlnosti. Je tragické, že většina lidí ani v dnešních dnech nechce měnit směr.
Vzpomínám si, když jsem ještě pravidelně chodil do léčeben a mluvil s lidmi, svědčil jim, tak tam byl jeden pán a ten už mi zdaleka říká, nic mi neříkej. Já už ani nechci nic změnit. Já to nechci nic změnit. Takhle jsem byl v tom celý život, já už to nechci. Jak je nemoudré si myslet, že když člověk stárne, že bude chtít ze sebou něco dělat. Někdy lidé říkají, teď ještě ne, ještě čas, každým dnem se člověk dostává do stády, kdy nechce dělat nic se svým životem. Proto také Bible říká, abychom hledali Pána v době mladosti, kdy je ještě možné najít. Pak přijde čas, kdy Bůh tu bude, milost tu bude, ale nebude chtít nic se svým životem dělat. Budeš takovou tu ovci, která nebude chtít nic dělat, sklopená hlava dolů a svůj směr a svoje pěšina. Není divu, že se lidé nechtějí nechat vést. Není divu, že si nechtějí nic už nechat poradit. Svéhlavá, tvrdohlavá ovce, spokojená se sebou samým, ta už chodí ze setrvačností po předem vyšlapané cestičce a každý pastýř by vám mohl říct, jak se s ní trápí. Navíc, když všichni ostatní berou jako vzor a jdou za ní. Pak pastýř musí zasáhnout, protože kdyby je nechal, tak vyhubnou na kost a nic z nich nebude mít. Hrozí jim nebezpečí. Když se podíváte kolem sebe, bratře, sestry, svět kolem nás je plný takových duchovně vyhublých lidí. Ví, že něco potřebují, hledají, ale vyšlapali si svoje cesty. Všude kolem máme rozvrácené rodiny, máme zlomená srdce. Je to ovoce vlastních cest člověka. Žijeme uprostřed nemocné společnosti, uprostřed společnosti, která zápasí o přežití. Je to společnost, která je ovládaná lidskou svévoli. Hrabivo, sobectví za sebou nechávají utrpení a bolest, protože člověk si zvolil svoji cestu. A teď si představte, že do toho světa stále ještě volá ten dobrý pastýř. Kdo chce jít za mnou, tak ať v prvé řadě zapře sebe sama. Vnímejte, ať to, co ho tlačí touhle cestou, ať sobě zapře a nechá se vést po cestě spravedlnosti. Ptám se, půjdeme my za ním? Pokud ano, pak budeme moci vést i další, kteří kolem nás hledají spravedlnost. Ale pokud my si půjdeme, bratře a sestry, svojí cestou. Pokud my, Kristova církev, nebudeme dbát pastýře a nepůjdeme za ním, na jaké cesty uvedeme ty, kteří si nás vezmou za vzor? Nechtějí mi to ani domýšlet. Já prosím Pána i v tuhle chvíli, aby i na základě těchto několika myšlenek, které jsem vložil do této biblické, aby naše srdce obměkčil, aby nás vedl tou jeho cestou, aby nám pomáhal se vrátit možná z těch našich pěšinek, které vypadají dobře, možná i teologicky obstojně, ale my chceme být na jeho cestě. A tak ať i ta dnešní chvíle, kdy se budeme teď modlit, ať se nese v tom směru, že to chceme v prvé řadě, že potom toužíme a také, že si uvědomujeme, kde jsme a kde nás Pán chce mít.

Vyslechli jste si 10. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Když dovolíte, přečtu na začátek určitý text z Božího slova, který je zapsán v epištole Židům, první kapitole, první dva verše. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Prosím, si vybral tento text. Třikrát je tady hovořeno o tom, že o minulém času. A každý z nás jsme prožili nějaký čas od dětství, jak je psáno v Božím slově, už v lůně matky Bůh zná, jak se tvoří naše kosti. A chtěl bych v krátkosti, jak se dívám na čas, abych řekl, jak se mě Bůh dotýkal. Narodil jsem se do ateistické rodiny, to jsem nevěděl, že prvorozený má kdysi nějaký význam. Po mně o 4 roky mladší bratr a pak ještě 2 sestry. Můj první dotek Boží milosti a lásky byl, když jsem začal chodit do 2. třídy a mý rodiče na popud babičky mě zapsali do náboženství v 2. třídě. Tam jsem cítil, že se mě dotýká nějaké to slovo, když ten pan farář nás tam vyučoval. Ale netrvalo to dlouho. Protože do kostela v Karviné na náměstí, vlastně v Orlově na náměstí, jsem musel chodit já sám. Rodiče i sourozenci byli doma, já každou neděli 40 minut do kostela. A přišel jsem domů, tak jsem musel říct tatínkovi, jaké bylo kázání. A jednou v zimě jsem šel a moji kamarádi byli na rybníku, hráli hokej a tak mě začali přemlouvat a nemuseli dlouho. Do kostela jsem nešel, tam jsem měl, už jsme tam hráli kolikrát takovou větev, která byla pode mná hokejce. A tak jsem s nima hrál, jak jsem už viděl, že sousedka jde z kostela, tak jsem chvíličku za ní šel. Taťkovi jsem si vymyslil nějaké to kázání, to už byl farář tehdy se mě, i když nejsem. Ale maminka už poznala, že kalhoty mám mokré, že není něco v pořádku. Ale tatínkovi nic neřekla. Ale když sousedka se večer zeptala, kde byl Zdenek, že nebyl v kostele. Jsem dostal pořádný výprask. Že jsem tam nebyl a že jsem lhal. A to už jsem bral to náboženství už jako křivdu. Tak asi 3 měsíce v té 3. třídě jsem přinesl lístek od pana faráře, že tatínek má přijít za ním. A když mu pan farář řekl, že jsem nepozorný, že to je zbytečné, abych tam chodil. Tak jsme šli domů a doma byl zas vyprask. Tak skončil první dotek. Druhý dotek byl, když naše babička, která přivedla na svět 12 dětí. A když už byla stará, starší, promiňte mi to slovo, už sám jsem takový už skoro, takže nemohla chodit, takže z těch 12 dětí bylo 5 dcer a 1 400 měsíce brali k sobě, aby se o ní starali. A když byla u nás, vedle postele měla Bibli a měla kancionál a jednou mi řekla: Zdenku, pojď ke mně, já ti něco přečtu z Bible. A já už jsem měl tak 14 let a tak jsem jich hrubě a někdy až prostě odmítl. Takové
Báchorky a pohádky si babi nechaj pro sebe. Na mě s tím nechoď. Pak jsem viděl na ní, že jí i slzy tečou z očí. Když byla pak u další své dcery, to babička tak zemřela na jejím pohřbu, jsem si tehdy uvědomil, že člověk nemusí zabíjet zbraní rukou, ale pouhým slovem. Ale zas to pominulo a přede mnou se otvíral svět. V 8. třídě přišli na naši školu dělat nábor do juda. Tak se svým nejlepším kamarádem, spolužákem jsme tam začali chodit. Jenomže jsem tam to chodil rok a půl a šel jsem na učiliště do Vysokého Mýta jako autokarosář, tak judo jsem nemohl dělat. A tam byla posilovna, já jsem měl vždycky rád sporty. A tak jsem tam začal chodit do posilovny, vyučil jsem se, začal jsem dělat v ČSAD Karviná. A ten můj spolužák, kamarád, který dělal judo, už se stal reprezentantem v judu i mistr republiky a šel do Dukly Banská Bystrica a tam už se tím živil. A já jsem začal v té kulturistice, tak jsem si udělal lavičky, činky, stojany, kladky, hrazdu a 2 roky jsem dřel. A za 2 roky jsem už chodil po koupališti, namazaný, nafoukaný. Líbilo se to mnohým, mnozí mi záviděli, ale byla to dřina. Žádné steroidy to nebyly tehdy. A líbilo se to i mé manželce, kterou jsem si vzal. No ale stala se věc, že jsem, peněz to nebylo nijak moc, tak jsem musel dělat přesčasy, fušky, aby bylo trošku víc. No a s tím se stávalo to, že jsme neměli na sebe dost času a já jsem byl na manželku už prudší, sprostý, dokonce už bylo u nás takové italské manželství. Hádali jsme se a děti to prožívali a neprožívali to dobře. A manželka už začala mluvit i o rozvodu. A tehdy jsem to těžce vnímal. A jednou pekla bábovku v troubě a najednou jí ta trouba bouchla, ohřeli jí vlasy. A na druhý den přišel opravař a já jsem si udělal jako autokarosař halapartnu, kopí a prostřed jsem měl taky štít a na tom z mědí kalich. A ten opravář, jak přišel, tak začal rozhovor. A vy jste věřící? Říkám, depák, nejsem. A já bych vám o husítek, se dívám, že tam máte kalíko husítek, já bych vám dal něco přečíst. Já jsem do té doby tak přečetl 3-4 knížky a v té první muselo být plno obrázku. A jak jsem říkal, jo. On mi přišel navštívit, přinesl mi nějaké knihy, a začal mi vykládat, v té době za komunistů byly věci, které se nedaly koupit na toaletní papír nebo na něco jste museli stát fronty. A on mi říká, co jak bys si chtěl třeba 12 pivo? Kdybych ti řekl, že to tam je, tak půjdeš? Říkám, no určitě, já jsem pivo pil. A když ti říkám, že Bůh je, že je láska, že tě má rád, to mi nevěříš? A zase taky dotek. A on mi říká, jestli chceš, tak přijď ke mně. Přišel jsem na první návštěvu k němu. Oni měli 3 děti. Tam taková pohodička, klídek. Děti respektovali rodiče. A tak jsem za 14 dní zase přišel za ním a už jsem nasával. On mi vždycky něco přišetl z Božího slova. A když jsem přišel po 3. krát, tak dveře zalepené páskou na tom razítko policie emigrovali do Rakouska. On mi pak za 14 dní napsal dopis, že už se nevrátí a že pojedou do Kanady.
No a ja teď som si říkal, tak co teď? Začal som hľadať Boha, tak som začal chodiť do katolického kostela, ale tam som nemohol najít, ešte chci podotknúť, ten, co emigroval, byl adventista. Tak som začal chodiť do katolického kostela, ale tam som necítil to, co on mi tehdy dával, ten pokrm. Tak som šel za farářem, jestli bych si namohl dostat nebo koupit Bibli. A na co to potřebuješ, synu? Tu máš kázání, poslouchej. Nemáme. A tak jsem se všude ptal, kde by co bylo, a jeden spolupracovník mi říká, já mám králickou Bibli po babičce velkou v tvrdých deskách, ale když mi dáš tu lavičku, ty činky na stojany, tak ti ji dám. A já jsem mu to dal. Já jsem měl touhu po Božím slově. A začal jsem číst. Ale mnohým věcem jsem vůbec nerozuměl. A zase jednou v práci jeden řidič přišel a dal mi letáček, kde bylo psáno, všichni, kdo jste obtížení a upracovaní, pojďte ke mně, já vám dám odpočinutí. Já jsem si říkal, já mám rozbité už skoro manželství, nic mě nebaví. Co bude se mnou dál? A on na druhý den přišel a říkal, poslouchej, v Třanovského sále v Ostravě máme taky program, nechceš tam jít? Já si říkám, a kdo to má? No, křesťanské sbory, to jsem vůbec nic neslyšel takového. Tak jsem měl strach. A manželka kdysi byla velice proti tomu, abych se zajímal o nějaké ty boží věci. A tak jsem si říkal, víš co, já zavolám manželce, dělala na propagaci. Vzal jsem telefon a když jsem do toho telefonu, tak jsem se tak krátce pomodlil. Bože, jestli mám jet do té Ostravy, tak ať mi manželka řekne, tak si jeď. Já jí volám, že bych chtěl jet do Ostravy na takové křesťanské zhromáždění, tak si jeď, a položila telefon. Přesně tuto odpověď jsem dostal. Tak jsme jeli. Autobusem jsme tam jeli s tím bratrem a když jsem tam seděl, tak jsem se díval, jak všichni mají to zavřené oči při modlitbě. Pak nějaký bratr mluvil a mluvil tak, že mě svliknul do noha. Ten bratr mi v autobuse dával otázky, já jsem vůbec nevnímal. Já jsem se cítil jak Nikodem, který přišel za pánem Ježíšem v noci, měl nějaké otázky a ještě s většími otázkami jsem odešel. Tak jak Nikodem. Musíš se narodit znovu. On se ptal, to se mám vejít dolů na své matky, ne, ty se musíš narodit z vody a z ducha. Jak jsme přijeli domů, já jsem zalez do ložnice a tam jsem se modlil. A ještě, já to mám popletené dneska, ještě jednu věc jsem chtěl říct, než jsem měl ten třetí dotek. Můj mladší bratr, to mi bylo 10 let, to jsem měl říct předtím, jsme šli chytat raky do potoka, nechytili jsme nic a tak jsem šel od potoka s ním a říkám, Milane, já budu dělat šipky křídou a ty mě budeš hledat. Ale postav se za stranu, on ještě neuměl moc počítat, tak říkám, až budu dál, tak zapískám a ty mě půjdeš hledat po těch šipkách. Tak jo. Zapískal jsem, dělal jsem šipky, přišli jsme do předvchod, kde jsme bydleli 4 partaje, na dveře jsem udělal šipku, na schody, na našich dveřích jsem udělal šipku a pak ještě na jedné skříni. Za chvíli mě bratr našel, já jsem byl schovaný pod postel, ještě jsem ho vystrašil, ale bylo překvapení, tatínek přišel mnohem dřív z práce, na šachtě byl zával a jak tatínek viděl ty šipky, tak říkal, Zdenku, kdo to udělal?
A ja už som vedel, že bude zase v Lagoš. Tak som řekl tak alibistickou odpoveď: Tatiane, tatínek nic nešetřil a dostal brácha, dostal vyprask. Té noci jsem nemohl spát, ani já, ani bratr. Já proto, že jsem nenašel sílu se přiznat a bratra poprosit za odpuštění a bratr, že dostal nevinně, měl křivdu. Ale přesto jsem uspal, na druhý den jsem šel do školy, tehdy jsem hrál i za školu fotbal mezi třídama, mezi školama, a bylo to dva dny a ten třetí den, když jsem přišel, tak jsem viděl odjíždět sanitku. Přijdu domů a maminka pláče a když jsem se ptal, co se stalo, tak bratr měl úplavici, tak silnou, že už šla z něho krev. Na druhý den ráno jsem už měl průjem taky. Odpoledne mě odvážili taky do nemocnice a večer jsem se dozvěděl, že mý bratr zemřel. Od té doby jsem měl stále výčitky ve svém srdci, že už nemůžu přijít za svým bratrem a říct mi: Pracho, prosím tě, odpusť. Teď už vím, jak je psáno v Božím slově: pokud na vás záleží, mějte pokoj se všemi lidmi, protože nevíte, kdy už je neuvidíte. A právě jak jsem se šel modlit, tehdy, jak jsme přijeli z toho Třanovského sálu, manželka se mnou nemluvila, protože nebyla nazlobená, já jsem se zamknul a modlil jsem se. To byl boj a rozhovor, nevím jak dlouhý. A já jsem málo kdy plakal. Ale tam jsem plakal a dokonce se mi vzpomnělo a prosil jsem: Bože, ty vidíš, že už nemůžu mít bratra Milana při sobě, abych ho poprosil o odpuštění. A já se s ním trápím. I za tu babičku, která plakala kvůli tomu, a ona slíbila, že se za mě bude modlit. To všechno mi bylo odpuštěno v ten den. To všechno. Pro jméno Pána Ježíše Krista, který zemřel na Golgotském kříži. Kterého jsem se mu vysmíval, nenáviděl jsem každého, kdo říkal, že je věřící. A víte, co se stalo? Jak jsem vyšel z té ložnice, tak manželka, vznikly veliké to problémy v našem manželství. 3 roky trvalo a těch příběhů by bylo spousty, to někdy jindy. Kdy po těch 3 letech mi řekla: Zdenku, ty jak jsi vyšel z té ložnice, tvá tvář byla úplně jiná. Já jsem ti to nechtěla říct tehdy, ale až přijala i ona a svěřila svůj život Pánu Ježíši, tak pak se dělí veliké věci.

Vyhrývěl kámen z větral a křik lůzy dávno odnesla už staletí. Za svůj každý hřích se stydím, když já mého pána vidím z noka.